0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM. Hudba.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Express FM.

Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market, a potom, potom. Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market, a potom lavička. Pivu za market. Hej, more, my bijeme Božkov, kupujeme Arolimo, nakabeme Rostok, požereme prostor, namalujeme doslov, požereme, poletíme, já budu mít proslov. Potom jak je alkohol přínosný, smeluje kolektiv, je dobrý pro smích, je levný, tekutý, mají ho všude, tak ty prej nepiješ. Napíš se,

Který nepotřebuje a ty džíny do špíny vyhazuje z kopita. Všichni jste lopaty, všichni na primáty, hrajeme si. Stopeň opilosti, zemanovci, zlomím tě obličej, cich, smys, rychle se vrať.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Music first.
5: Express FM.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ale, co pak?
11: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř,
7: topenář,
6: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká televize plánuje od letoška do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců. Vychází to z dlouhodobých plánů, které již dříve schválila Rada ČT. Na středečním jednání rady to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat DAF kvůli možnému návalu. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během dvou minut dvakrát skoroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado a za domácí snížil Bruno Wilson. Zisk prvních tří bodů do tabulky 36 týmu ještě spečetil Patrik Vidra. Dnes očekáváme ochlazení a téměř den beze srážek. Očekáváme tedy oblačno až polojasno. Výjimečná možnost přehánek a teploty ještě stále příjemné 17 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, v tuto chvíli by se ozvala Bára Hači a popřála by vám hezké ráno. Ovšem, je to žádaný artikl, co se týká moderátorství na trhu, tak samozřejmě jsme jí museli dát chviličku volno. Takže zdraví vás Václav, máme 7:03. Všechno nejlepší naděždám, protože ty mají dneska svátek. Dnep je 17. září. Letí to jen, co je pravda. Chemical Brothers, Anthony Šmědek nebo Noah Kahan, to je hudba, kterou odstartujeme Express ráno na Expressu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

jako novinku. A pokud se podíváte na ten videoklip, kde skutečně rozdávají, chodí po Londýně a rozdávají slunečnice za úsměv, nebo dávají úsměv a slunečnici, teď nevím, jak to bylo. V každém případě na začátku toho videoklipu rozdávají vždycky takové jako, že třeba 3 slunečnice najednou. A pak jako si, jakož jim docházeli, asi nečekali, že budou mít takový úspěch, tak to dávali vždycky po jednom. A možná litovali toho, že to nedělali hnedka od začátku, protože těch úsměvů by bylo rozhodně víc nežli 200. A pokud v tuto chvíli potřebujete nějakou dávku takového přívětivého, pohodového, prostě hudebního naladění, pak tady máme Joy, Ray a Ma Absolutely. Novinka.

0: červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana!
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Music. First. Express FM.

Tohle jsou Foo Fighters a Window. Co asi tak vidí, takový čistič oken, umývač oken, úplně přesněji tedy, tak to se můžete podívat i do toho klipu. Mimochodem, asi Edu Sheeranovi se poslední dobou nespí úplně dobře. Totiž samozřejmě víme tuhle kauzu, kdy ho opustili všichni předskokani kvůli Macklemoreovi a kvůli rozhodnutí managementu a také samozřejmě těch pořadatelů na stadionech, že Holt Macklemore se svým propalestinským nějakým jako názorem úplně nemůže být na těchhle z těch stadionech, tak se nakonec tady rozhodlo a všichni se rozhodli, že Eda Sheerana opustí. Také se nabízelo to, že on se za ně postaví a že by se v podstatě dojela ta tour tam, kde ještě by ho jako rádi uvítali. Takže se spočítalo, nebo počítalo se, co by to stálo. Úplné zrušení celé vlastně toho zbytku by stálo asi 60 až 100 milionů dolarů, což tady samozřejmě zahrnuje náklady jako platy členů posádky, placení, vystoupení, údržbu, světel, dopravu, mnoho dalšího. Nesmíme zapomenout ani na Storna, což by taky asi byl možná nějaký problém. Mimochodem jeho turné Mathematics vydělalo 875 milionů dolarů a Divide 776 milionů dolarů. Tak takhle, jedna věc jsou peníze, o které by přišel. Ale druhá věc je ta, o co přijde, když v podstatě jeho pověst bude poškozena a už v podstatě je. A otázka je, kolik práce bude mít v následujících letech, kam si ho ještě jako pozvou. Takovej nadějnej a takováhle věc, která ho potkala a v podstatě, nechci říct, že v tom byl nevinně. Chtěl se tomu prostě vyhnout a udělal to úplně nejhůř, jak mohl. Teď před námi není Ed Sheeran, je tady Adela Ain't in LA. A už za malou chvíli Jamie T, 33 desítka a mrkneme na dopravu, jak to dneska jede při čtvrtku.

0: 33.10, to je Jamie T na Express FM, je 7.36, jak to vypadá na silnicích, pokud jedete z Českého Těšína na Opavu po 11.289. kilometr, máme tam hořící auto, na místě už jsou hasiči a všechno se to řeší. Komplikace také očekávejte v Kolíně Žižkova ulice, kde byl osobákem sražen nějaký cyklista, takže tam počítejte s nějakým omezením a to je zatím vše.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Colin. Tohle byl Jake Harlow, 7 hodin a 40 minut, před námi Wet Leg, Rachel Chinnery a nebo Becky Hill a Cheese and Status, Disconnect na Expressu.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na králi zamíchej,
4: ochotnej, mňam, mňam, mňam. Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Express. Music first.
9: Express FM.

Tohle je Rachel Chinoriri, One Song Away From Crying. 7:50, to je aktuální čas. Dívám se tady na jednu takovou showbiz peněžní záležitost, co se týká filmových produkcí. Možná to nevíte, možná, že jo. Kalifornský generální prokurátor spolu s dalšími 11 prokurátory jednotlivých států podal proti společnosti Paramount žalobu na porušení antimonopolních zákonů ve snaze zablokovat fúzi s Warner Bros. A to je jedna z věcí. A to, že tady je nějaká žaloba, asi to pravděpodobně bude stát nějaký prachy. Nicméně, generální ředitel Paramountu pohrozil, že pokud tady jako se nějak jako nedohodnou a situace se neurovná, takže se studios Los Angeles přesune do Texasu, Tennessee nebo Georgia. Nejspíš asi pravděpodobně do Atlanty. Byly tady nějaké jednání, vypadá to, že se jako úplně nedohodnou a do 1. října je tady nějaký deadline, kdy tady vlastně ten CEO Ellison od Paramountu řekl, že opustí Kalifornii a není to vlastně ani první, ani poslední asi firma, která opouští vlastně jako takovou Kalifornii, protože Kalifornie začíná být opravdu drahá i pro ty hollywoodské hvězdy a tak se prostě stěhují třeba na Floridu, kde přeci jenom je levněji i co se týká nějakých daní a dalších věcí. Takže opouští Hollywood, Paramount pravděpodobně a jak se říká, pokud Hollywood není mrtvý, tak pomalu, ale jistě umírá. A já jsem docela rád, že jsem ještě ty paramountský studia letos stihnul navštívit a celkem jsem si to užil. Uf, bylo to vofous. Becky Hill, Jason Status, Disconnect a taky Lake Malawi. Za chvíli 8:00, další zprávy.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kam jede premiér Babiš, tam obvykle bere svou pravou ruku vedoucí úřadu vlády Tinde Bartu s sebou. Od ledna do července tak pracovně navštívila Francii, Slovensko, Švýcarsko, Uzbekistán, Černou horu, Maďarsko a dalších 9 zemí. Náklady na její cesty byly podle úřadu vlády, kterým novinkám poskytl data na základě informačního zákona, minimální. Od úřadu vlády však získala už 890 tisíc korun z platu a 250 tisíc korun na odměnách. Světové zásoby vody se dostávají pod stále větší tlak. Podle Světové meteorologické organizace měla v posledních letech normální průtok jen zhruba třetina řek, rychle ubývají ledovce a dlouhodobě klesají i další zásoby vody, které dosud pomáhaly překonávat období sucha El Niño. Přitom může situaci ještě zhoršit. Hokejisté Pardubic v úvodním kole extraligy podlehli ve východočeském derby Hradci Králové 3-5. Na výhře hostů nad úřadujícími mistry se gólem a dvěma asistencemi podílel Anders Koch. Sparta zvítězila na ledě Olomouce 5-2, dvěma góly a asistencí se na výhře Paraženu podílel útočník Michal Špaček. Dnešní den bude takřka bez srážek, očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně tedy možnost přeháněk a teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Slovo soutěž jsme si tak trochu mezi, tady v ránu mezi sebou zakázali a tak nás čeká hra. Je to hra, kdy můžete nakonec získat O2 Pods Ultra, což jsou ty velký sluchátka, aby vám nebyla zima na zimu. Dostanete O2 Tech a také O2 Powerbanku. Takže je jasné, že soutěžíme, že hrajeme s O2. Bavíme se o tom, jaká je bezpečnost dětí na internetu, i o tom samozřejmě bude otázka, kterou položíme už za malou chvíli. No a v pátek někdo z vás dostane tenhle ten obrbalíček od nás a od O2. Před námi Killers, Fred Again, Jungle, Florence Road.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Tohle je Fred Again, Delilah, Pull Me Out of This na Express FM, 8 hodin a 10 minut. Dnes má 97% dětí mobil už na základní škole. Mezi 8 až 11 letými 94% a denně na něm stráví v průměru 3 hodiny a 13 minut. Rodiče se snaží nějak tomu jako zabránit, reagují nějakým možným způsobem, kontrola, nějaký limit, zabavení telefonu za trest a tak dále. Nový výzkum nadace O2 mezi 17 českými dětmi ukazuje, že tahle obrana slábne přesně tam, kde rizika rostou. A kolem 11. roku limity mizí a děti se kontrole naučí vyhýbat, což je taky důležité, abyste vy jako rodičové věděli. A někdy rodiče ani sami nevědí, jak pořádně proti tomu nebezpečí, které na ně a na vás a na ty děti číhá právě v téhle síti. Bezpečně v síti.cz, to je vlastně web, kde najdete možné odpovědi na otázky, které jste se chtěli zeptat a jenom jste se báli. A my tady máme samozřejmě pro vás připravenou otázku, do které se zařadíte do té velké množiny. A na konci tohoto týdne, tedy už zítra, na vás čekají sluchátka, O2 Tech a také O2 Powerbanka. Ten balíček získá jeden z vás. Otázka pro dnešní den a čekáme ji nikoli SMS-kou, ale e-mailem na rano@expressfm.cz. rano@expressfm.cz. Otázka pro dnešek je: mohou viry napadnout i mobil nebo herní konzoli? Tak my samozřejmě očekáváme vaše odpovědi, no a zítra si o tom popovídáme, jak to všechno dopadlo.
1: Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Florence Road. Čtyři holky, dívčí kapela, která pokořila irská rádia jako první dívčí kapela vůbec. Mimochodem, že jo, asi 20 kilometrů od Dublinu v městě Bray. A tam je ulice, která se jmenuje Florence Road. A tam se právě potkali a podle toho nazvali i sami sebe. Mimochodem, budou na svém turné už od příštího týdne. Pojedou po Spojených států a pak se přesunou do Velké Británie a Irska a tam to všechno dorazí až do Vánoc. Takže Florence Road je jedna z těch novinek, jedna z těch novějších věcí tady u nás na Express FM. Hudba už za malou chvíli. BPA je David Byrne a Dizzy Rascal Toe Jam.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
13: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
15: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
16: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
18: Express FM.
19: Hudba. Na prvním místě.

Naprostá legenda The Editors, The Rush, 8.30, aktuální čas. Dívám se tady na komplikace, které pravděpodobně postihne, co se týká Oasis a jejich pařížských koncertů, protože minimálně jeden by měl být někde odložen, přeložen, kvůli tomu, že se chystá v dopravě nějaká komplikace. Budou tam nějaký práce na vlastně veřejných sítích, což by mělo nějak přesunout ten koncert. Dokonce na některých místech ani nejsou ty termíny pro Paříž a Oasis jako vyznačené. Nicméně Angelo Gopé, šéf Live Nation France, tak řekl, že oba koncerty se uskuteční podle plánu a sám říká, neoznámili bychom a nedali bychom tyto termíny do prodeje, kdybychom už neměli potřebná schválení. Na tomto turné se pracuje už rok a my máme zelenou, není s tím žádný problém. No a to je samozřejmě otázka pro vás, pro všechny, pokud jste to udělali stejně tak jako já, protože je termín do dneška do 16. hodiny, do 17. hodiny, kdy se můžete ještě přihlásit právě na jejich koncerty. Dostanete v podstatě takový jako e-mail a potom budete čekat, jestli vám to předschválí nebo ne, ty vstupenky. Já jsem přihlášený do Mnichova, tak uvidíme, jak to dopadne. Tam snad žádné komplikace s dopravou nebudou. I když Mnichov, ale proč ne. Hurfonik právě teď na Expressu. Express.

0: Tohle jsou Hooverphonic Romantic. Před malou chvíli jsme mluvili o dopravě v Paříži a Mnichově, ale nás zajímá to, jak to vypadá tady u nás. Pojďme se na to podívat. Komplikace je na trase Karlovy Vary Plzeň, auto ve svodidlech, a to u u obce Útvina. Pozor si dejte, pokud jedete po Pražském okruhu 58 km ve směru na D1, nákladňák a osobák. Komplikace jsou také u Milotic nad Opavou v okrese Bruntál, kde je osobák a nákladňák v sobě, a ještě také ulice generála Štefáníka v obci Přerov.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
3: Express FM.

0: Je to přesně taková hauzina, u který byste si rádi hodili o víkendu bůčkem, nakonec a proč ne. Konec konců my vás pozveme na jeden koncert, který bude příští úterý. Kufrau, kde, proč, za malou chvíli víc info na Expressu.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.
19: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
20: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
19: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
21: Music. First.
22: Express FM.

Tohle jsou Milky Chance na Expressu za 8 minut 9. hodina. Před námi jsou Gufrau společně s Marie April a jejich single Nechci. Já bych vás rád pozval, ale v podstatě se jedná o privat party, která bude už příští úterý, a to konkrétně na Cargo Gallery v Praze na Vltavě, kdy tam budou Gufrau, ale mají to v podstatě tak jako daný jinak. To, že kývli na nabídku, že svoji popularitu využijí na podporu dětí ze znevýhodněného prostředí, na podporu nízkoprahových klubů a tak dále, takže právě na tuhle nabídku kývli a udělali ve Vintířově v Karlovarském kraji i v Ústí nad Labem, i kluby, nízkoprahové kluby na Smíchově, tam všude s dětmi hráli fotbal, dávali rozhovory, sprejovali, jamovali a teď pro ně udělali privát koncert, který v podstatě se odehrají. Navíc koncert, který uspořádali za honorář od řetězce rychlého stravování, tak proměnili ve vybraných 600 tisíc korun, ale to je údaj jenom ze srpna, takže ta částka bude ještě větší. No a kolik se nakonec tady vybere, tak to uvidíme a uslyšíme pravděpodobně až tedy v úterý na Cargo Gallery. Vzhledem k tomu, že je to privát party, tak tam asi jako dorazit všichni nemůžeme, ale poslechnout si je můžeme právě teď třeba na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Obyvatelé Česka se čím dál častěji stěhují k Praze a Brnu. Za poslední čtvrtstoletí se osídlení výrazně posunulo k oběma metropolím, zatímco část Moravy a Slezska se vylidňuje. Lidé přitom nemíří přímo do center, ale do jejich zázemí. Chtějí práci a služby velkého města, zároveň ale větší a levnější bydlení, klid nebo vlastní zahradu. Další podrobnosti grafy jsou čerstvě na novinkách.cz. Vysocí funkcionáři právnické fakulty Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici čelí podezření, že do oficiálního vědeckého sborníku zařadili jako svůj společný příspěvek text z diplomové práce studentky. Rektor univerzity nyní žádá okamžité odvolání profesora a proděkana z funkcí na fakultě. Případ už předal etické komisi. Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz. Jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Listopadový soupeř z Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2-0 na hřišti AC Milan. Dneska očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přeháněk, teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Zdravím všechny, máme 9 hodin a 1 minutu k tomu. Zdraví vás Václav. Normálně by tady byla i babu, ale vzhledem k tomu, že má ještě nějakou bokovku, tak prostě hold musíme to jako tady zvládnout. Ale já věřím, že ano. Konec konců, abychom to zvládli všichni, tak tady je muzika. Před námi jsou třeba například Fontaine's DC, taky Harry Styles. A začínáme teď po 9. hodině se zpěvačkou Lady Gaga.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Naprosto uchvatní Fontaine's DC a Marianne. 9 hodin a 9 minut, aktuální čas. Sice Ozzy Osbourne není úplně náš šále kávy, nicméně už se ví, že Ozzy a Black Sabbath Back to the Beginning, tenhle ten film, půjde do kin. Stane se tak 28. října po omezenou dobu a vstupenky se začnou prodávat od čtvrtka 24. září, tedy od příštího týdne. To abyste věděli. Mě by zajímalo jenom, jak to je, jestli to bude jako v případě třeba, když byl Michael Jackson v kinech a lidé u toho tancovali před plátnem a užívali si tu muziku takhle. Jestli i ty máničky půjdou do kina, jestli sebou vezmou festivalový nějaký ten kelímek, naplní ho pivem a budou to ještě pojídat nějakou tu klobásu s hořčicí a chlebem. Jestli to takhle bude, anebo jestli prostě ve vší slušnosti. V každém případě tohle se tady chystá. Co všechno tam bude k vidění, tak budou tam kompletní záběry z koncertu, které bylo v Birminghamu 17 dní ještě předtím, než Ozzy Osbourne skonal. Bude tam exkluzivní materiál právě ze zákulisí, budou tam vlastně ty odpovědi zúčastněných hudebníků, kteří tam byli. A film je navržený speciálně pro velké plátno a bude v Dolby Atmos a 5.1 prostorovém zvuku. Takže tohle vás pohltí. Hudební filmy jako takové tedy jsou velkým tahákem do kin. No a my samozřejmě se

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
10: Spěchejte na www.webglobe.cz.
11: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
12: Počkej, ty už si uklidila.
13: Jo.
12: Ale vždyť si začala před chvilkou.
13: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
12: Au, to znělo osobně.
13: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
14: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
18: Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
19: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
20: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
21: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
22: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
23: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
24: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ... Ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
0: Hudba na prvním místě.

0: Tohle je Slater a Dance, 9.29, vlastně už půl desátý. Sliboval jsem vám pozvánku do kina. Takhle, už jsme o tom mluvili, o tomto víkendu, tedy 19. a 20. září, budou probíhat po celé České republice kinodny. Do akce se zapojí všechna kina, třeba i multiplexy, třeba dejme tomu Cinestar. Ten mimochodem také nabízí jenom za tu jednotnou cenu stovku. I kina, i filmy, které jsou v prémiových sálech, Theater Deluxe a Boutique Cinema, jedinou výjimku je asi Gold Class, na který se akce úplně nevztahuje. Nicméně, co je připravený, a to si myslím, že je jako dost velký, na plátna se vrací kultovní Pulp Fiction Quentina Tarantina. Je dost možný a hodně pravděpodobný, že jste ho v kině vůbec, ale vůbec jako neslyšeli, respektive neviděli, protože už je to opravdu dávno. A k tomu ještě také je připraven takový filmový maraton, co se týká Hunger Games. Tam teda jako každý film bude za kilo, takže za 5 kilčo uvidíte všechny tyhle díly. Ale Pulp Fiction, to je naprostá klasika.
1: Budeme tady jako 3 malí skříci. A jaký jsou skříci? No tak, Jolando, jaký jsou skříci? Jaký?
2: Klidný.
1: Přesně tak. A takový budem i my.
3: Express ráno.

0: Tohle jsou Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, 9.35. Je tady doprava, která hovoří o dopravní nehodě, konkrétně na silnici 605 u Cekova, tady okres Rokycany, je tam dopravní nehoda se zraněním. Pokud v tuto chvíli přijíždíte do Prahy po D10, zdržíte se na nájezdu na Pražský okruh, kde je kolona kvůli dopravní nehodě nákladňáku a osobáku v levém jízdním pruhu, v tom rychlým. A další komplikace je také v ulici Prosecká, konkrétně tady na Proseku, kde je nehoda autobusu a i tam se tedy pravděpodobně dost zdržíte.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.

0: plíseň v rozích, studené vlhké stěny, styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Datart uvádí Dny Marian.
14: Dny Marian, jo.
13: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. To se vyplatí.
20: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
21: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
20: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
22: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
23: Mami!
22: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
23: Vystřihovali jsme slona.
22: Vystřihovali?
23: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
24: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
25: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
26: Trenírkarna.cz.
27: Hlášení pro lovce slev.
26: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
28: Express FM.
29: Hudba. Na prvním místě.

0: Ve svých prvních začátcích si říkal DJ Joko, dnes jenom Coltrl, vlastním tady civilním jménem Trapped. Tenhle single teď vyměníme za jednu připomínku z loňského roku, kdy jsme se, respektive kdy se tady babu bavila o Aténě Chlebové.
1: A možná jste už taky někde online narazili na tenhle ten, no mám to nazvat, popěvkem?
2: Yes.
3: Okay.

0: koupit můj kluk, mohl bys být můj synovec.
1: Tak tedy Athena Chlebová. Sice se o ní mluvilo minulý rok, ale právě dnes bude po 19. hodině hostem Express FM. Společně s ní si povídala Veronika Koloušková. Rozhovor tedy dnes on air, 19.00. Tady je Phil Foldner. Řekl bych, že to je skladba, kterou by určitě přivítala. Kolegyně, která tu není. Babu, to je pro tebe.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté kvůli anonymní bombové výhrušce evakuují stovky pacientů z hořovické nemocnice. Policie na místo vyslala maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Kanada podala oficiální žádost o členství vo vojenském uskupení Společné expediční síly, v jehož čele stojí Británie. Oznámil to úřad kanadského premiéra Marka Carneyho, který se v Anglii setkal s britským premiérem Andy Burnhamem. JEF, tedy ty společné expediční síly, je vojenským partnerstvím zaměřeným na rychlou reakci a expediční operace. Koalice sdružuje 10 evropských států, které jsou členy NATO. Fotbalisté Barcelony rozstříleli Santander 7-2 a se 100% bilancí dál vedou španělskou ligu o 3 body před Realem Madrid. 3 góly favorita dal Rafinha a ujal se vedení v pořadí střelců. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přeháněk a teploty 17 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, i ve čtvrtek má Míša dovolenou a proto Express ráno pokračuje dál. A vzhledem k tomu, že ve čtvrtek má volno i babu, tak jsem tady na vás sám, ale já věřím, že to společně zvládneme. Už je tady před námi poslední hodinka raně dopoledního vysílání, můžeme to tak nazvat. A co dál? Budeme se bavit třeba o muzice, to je jasná věc, protože muzika to je to, co tady je u nás to úplně nejnosnější téma. No a samozřejmě také přidáme nějaké informace, bez kterých byste vlastně ani neměli vůbec fungovat. Ale teď hudba. DMAs, Gracie Abrams, Glass Animals, Better Can Swim.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Look at my life, je 10 hodin a 9 minut. Blíží se nám další udílení cen MTV Video Music Awards a Madonna na něm vystoupí po 23 letech. Důvod je jednoduchý, protože letos udělala velmi povedené a úspěšné album Confessions 2. Ten úspěch jí, jak sama říká, vděčně překvapil, což jsme samozřejmě za to rádi. Na druhou stranu je to album, které jí skutečně vrátilo opět jako do hry, co se týká hudby. No a jinak samozřejmě, že se jako dávkujou ty informace ohledně toho, kdo všechno bude vystupovat. Už víme, že Snoop Dogg to bude moderovat a Madonna se tam objeví. Mimochodem má 11 nominací, takže je to asi tak jako celkem slušný. Samozřejmě také už získala 19 cen Video Music Awards, takže musíme říct, že tady už jako nějaký ten zářez samozřejmě má. No a kdo si pamatujete na to víceméně její poslední vystoupení, tak to bylo, když na ceremoniálu se slavnostně políbila s Britney Spears a Christinou Aguilerou. Možná, že někdo z toho žije do dneška. Glass Animals, Heat Waves. A za chvíli i Barry Can't Swim. Return the Bebo na Express FM. Express

0: Studentsko-vězeňský experiment se vrací dokonce možná i do televizí. Jak je tohle možné, prozradíme za malou chvíli.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošli to heslo, jinak tě nepotrhu.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách.

0: Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly /agrodabaky.cz.
5: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
12: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
16: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
17: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Express. Music first.
19: Express FM.

0: John Newman, Come and Get It na Expressu. Za minutu bude 10:30. Možná, že někteří z vás znáte případ stanfordského vězeňského experimentu, kdy jistý, v podstatě Zimbardo, to byl chlapík, americký psycholog, který se rozhodl, že udělal experiment, který spočíval v uzavření určitého počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Přihlásilo se tehdy 75 studentů dobrovolníků, z nichž vybral 18 účastníků a 6 náhradníků, u kterých si ověřil, že jde o psychicky vyrovnané zdravé jedince. Nakonec se tedy, co se potom stalo, bylo to, že organizátoři utajeně oslovili studenty, tím byla předělena role dozorců, svezli je na místo, seznámili je s podobou simulované věznice. No a další vlastně skupinka těch studentů, těm byla přidělena role vězňů. Ti byli náhle a veřejně zatčeni skutečnou místní policií a obviněni z účasti na vloupání nebo na ozbrojené loupeži. A nakonec se tedy to došlo tak, že ten experiment, který měl být na 14 dní, tak nakonec byl ukončen mnohem dřív, protože ti vězni skutečně se chovali, respektive ti dozorci se chovali opravdu velmi krutě. Byť k tomu neměli žádný důvod, měli dokonce i brýly, aby tam nebyly, nebo zrcadlovky, aby tam neměli ten oční kontakt, a bylo to jako neskutečný. Tenhle ten vězeňský experiment stanfordský se vrací, ale v nové verzi na vlastně na stránky Netflixu, stane se tak 21. října, a už teď to zase opět všichni jako kritizují, protože tenkrát se to moc nepovedlo, protože ukázka toho, že vzdělání jako takové vám ještě nezajistí to, že máte to prostě správné, jak se říká, EQ. Před námi je novinka na Expressu.
1: Novinka. Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
14: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
15: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
19: Trenírkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. www.trenirkarna.cz.
0: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
21: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
22: Hudba na prvním místě.

Původně pár ve vztahu, teď už jenom pár profesně. Chardonnay a Martin, Call Me Out na Express FM, novinka tohoto týdne. 10 hodin a 50 minut, 10 minut do 11. hodiny. Václav se s vámi loučí zítra opět po 7. hodině, tentokrát už s Veronikou, a připomínáme, že vás čeká ten balíček od O2. Jednoho z vás takhle obdarujeme v téhle té hře. Teď ještě Hayley Williams, Slow Pulp, a za chvíli i Martin Solveig, a za chvíli také Veronika ve vysílání Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce evakuovali Hořovickou nemocnici. Zařízení opustili desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policisté na místě žádnou výbušninu nenašli. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Do 4. října navštíví festival více než 6 milionů lidí. Tuplák piva se bude letos prodávat za 360 korun. Čeští tenisté se zítra v sobotu utkají s výběrem Spojených států amerických o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční v pražské O2 aréně. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Od neděle pak přijde déšť a na začátku příštího týdne se ochladí. Bylo 11 hodin ze studia Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika Kloušková. Hezké dopoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Why wait to say? At least I did.

0: Hezké dopoledne vám ještě jednou od mikrofonu Rádia Express FM přeje Veronika. Dneska bude zvláštní den u nás na Expressu, protože přijde host v 7 večer a bude to domácí reperka, zpěvačka, skvělá holka Athena Chlebová, která právě dnes vydává svoji už pátou desku, jmenuje se Atentát. Už visí na sítích, můžete si ji celou teďka naposlouchat, je to super. O té desce si samozřejmě budeme povídat, budeme si z ní večer taky hodně hrát, ale to nebude všechno, budeme si povídat třeba o tom, jak Athéně její třídní učitel ve 12 letech jejich komentoval prsa. Budeme si povídat o panických atakách, které prožívají během koncertů. Budeme si povídat o čem? Budeme si povídat o tom, jak se natáčí klip o rande s jím reálným klukem a budeme si povídat samozřejmě taky o holubech, protože holoubci jsou Athéněno velký téma, studuje ekologii, věnovala jim jednak bakalářskou práci, věnuje jim aktuální magisterskou práci a bavili jsme se o holubech o tom, když se vám třeba usídlí holub na balkóně, tak místo, abyste ho vyháněli, tak až tam jako vyvede ty vajíčka, tak ty vajíčka můžete v klidu vzít a vyměnit je za repliky vajíček, za takový sádrový vajíčka. Ten holubek si toho vůbec jako nevšimne, bude na nich sedět dál, ale je to takový způsob, jak snížit tu populaci holubů v našem hlavním městě. No a to je na to řekne tyka za mě.
1: I na tom stojí téma mé magisterské práce. Uh-huh. Výměna vajíček za podkladky je taková etická verze potratu, jo? Nebo prostě dejme tomu snižování těch počtů nebo minimálně kontrolování těch počtů. Dokážeme se tak vyhnout té drastičtější verzi a to je chytání do klesí a plynování, jo, člověk potom nerad slyší, ale je to tak. Neměli bychom před tím zavírat oči a když už nás to třeba tíží, tak bychom se měli o tom tématu něco víc dozvědět a třeba přispět k něčemu jinému. Když napíšete na profil Holuby v nouzi, to největší asi organizace v Praze, která takhle pomáhá holubům, tak ty vás navedou.
0: Na studnice vědomostí o holubech musím říct, to více dozvíte dneska večer po 19. hodině a my si teď od Atheny Chlebové pustíme její starší věc, která řeší téma zdražování a jmenuje se Párky na splátky, protože můžeme se taky klidně někdy dočkat toho, že i párky budeme mít na splátky. Express FM.
2: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
3: Nemají.
2: Mají jim pohled na svět.
3: Ale co to je? Ale trošku magor.

mě se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život je

Jinak ještě naskok k Ateně Chlebové, která nás navštíví dnes v 19 hodin. Zítra ji můžete vidět naživo, protože bude dělat support skupině Gambers Rappers v pražském Rock Café. A co se týká křtu té desky Atentát, která vyšla už dneska a všude je ke slyšení, tak ta se bude křtít v Praze a taky v Brně. V Praze to bude 18. listopadu v

0: prostoru Bike Jesus, kde ji podpoří zase Gambers Rappers a po koncertu se o afterparty postará Ventolin. No a v Brně bude ten křest 2. prosince a tam Atenu podpoří zase pro změnu jiní hosté z desky a bude to Miss Petty a budou to Matyášovi kamarádi. Nikdy nevím, jestli mám říct, bude to Matyášovi kamarádi, protože Matyášovi kamarádi je světek divce jeden člověk. Za malou chvíli Temper City a taky Mark Ronson.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tak to byla Phoebe Bridgers na Express FM. Zítra se nad naším hlavním městem, nad jeho centrem, opět proletí britská akrobatická skupina Red Arrows. Bude to pořádný hluk. Já si pamatuju, že v loňském roce to bylo odpoledne. Myslím, že se ten start hodně odkládal. Asi nakonec to bylo kolem 5. hodiny. Tak tentokrát to má být ve 14 hodin. Ty letouny, což jsou BAE Hawk T1. Jsou to proudový letouny, které se k Praze dostanou od severu. Nad letištěm Václava Havla sformují ten tvar šípu, prověří své kouřové efekty, protože budou pouštět kouř v podobě trikolory, čili bílá, červená a modrá, a pak zamíří přes západní okraj města směrem k jihu. Pak se stočí nad Vltavu a Karlův most mají minout po 2. hodině odpolední, potom zamíří na Kbely a cíl budou mít na letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Tam letí na dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Poletí ve výšce 300 metrů, takže bude zvýšený hluk v té době průletu, počítejte s tím, bude se jednat o pár sekund, ale hlavně je krásně. Uvidíme. A odkud bude nejhezčí výhled? Z Karlova mostu, také z Letné, z Náplavek a také z Vyšehradu. Tak, tolik k Red Arrows, jdeme si pustit Joshe Bakera s Poppy Bass.com dohromady My Place.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovehaly.agrodabaky.cz
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mervík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

Teď se na Expressu podíváme do Brna. Tam se totiž v loni v létě otevřela krásná nová náplavka, která je plná takových dřevěných mol. Je tam taky cyklostezka, dá se tam krásně odpočívat na různých jako lavicích dřevěných. Jsou tam taky koje pro občerstvení, pro bary a pro kavárny. A právě dnes na té brněnské náplavce startuje první ročník festivalu Náplavka Open. Budou to 3 dny plné luxusního jídla, taky muziky a zábavy pro velké i malé. Dnes večer mezi 19. a 20. hodinou tam můžete například vidět a slyšet brněnskou filharmonii. Takže Náplavka Open zve. My vás zveme na další muziku Expressu, Royal Blood, Doechii anebo Noel Gallagher. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 nyní stojí průměrně 44 korun a 29 haléřů. Litr dieslu už je za 48,25. Evropská komise dnes navrhla, že pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a až 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Fotbalisté Sparty včera večer vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia, nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu, od neděle ale přijde déšť a na začátku příštího týdne se ochladí. To byly zprávy ve 12 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás dá zdraví Veronika Kolušková, přeju vám hezké odpoledne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak takhle zní spolupráce Swedish House Mafia a zpěvačky a tanečnice Licky Li. Už jen 6 dnů nám zbývá do konce léta roku 2026, respektive vlastně 5, protože ten astronomický podzim, tedy okamžik rovnodennosti, nastane příští středu 5 minut po 2. hodině raní. Takže od příští středy už tu máme definitivně podzim. Zdraví vás Veronika, přeju vám hezký poslech našeho rádia, přeju vám ho místo Míši, která se aktuálně vynachází na dovolené v Řecku, takže jsme si tak jako rozložili ty směny místo ní. Já tu s vámi budu dnes až do 15. hodiny. Připomínám, že v dnešním večerním vysílání máme hosta, bude to česká reperka, zpěvačka Athena Chlebová, které právě dnes vyšla už pátá deska Atentát. My si teď poslechneme Justina dohromady s Jay-Zem, Suit and Tie.

Měli jste jako děti památníček? Takovou tu malou knížečku, kam vám kreslili anebo psali vaši nejbližší, jako rodiče, prarodiče, teď

0: kamarádky, kamarádi a tak. Já jsem měla dva, do prvního se mi to nevyšlo, mám je samozřejmě schovaný, mám tam na památku obrázky od svých dědečků s krásnýma básničkama, který složili. No a fenoménem památníčků, která tehdy fungovaly jako jistý jako symboly přátelství, nebo dokonce Vladimír 518 to přirovnal k tehdejší formě sociální sítě, tak právě Vladimír 518 z PSH připravil takovou výstavu, která vychází z tohoto fenoménu těch památníčků. Ta výstava se koná nikoli v Praze, ale tuším, že v Turnově. Za chvíli vám k tomu řeknu víc a že s tím víc. Hrát nám budou Charlie XCX, Bastille a taky Post Malone.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
10: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Music. First.
12: Express FM.

Tak já se vrátím k památníčkům a výstavě, kterou památníčky inspirovaly Vladimíra 518. Ta výstava není v Turnově, jak jsem říkala, ale v Trutnově. Jsou to názvy měst, která se mi často pletou. Takže prosím vás, Trutnov a to sice prostor galerie EPO 1. Ta výstava už běží od května a jmenuje se... Tyjo, já jsem to tady ztratila. No, já vám to řeknu za chviličku. Každopádně chci říct k té výstavě tolik, že bude komentovka tuhle neděli od 14. hodiny právě s Vladimírem 518 a taky s kurátorem Janem Kunzem. Ta výstava běží jenom do 4. října, tak se na ní běžte podívat a Vladimír 518 vám nabídne pohled, který se z popisek prostě nevyčte. Takže souvislosti, záměry, příběhy za těmi jednotlivými díly. A co se týká názvu té výstavy, tak už ho mám. Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí. To je samozřejmě citace z jednoho z památníčků zcela jistě. Já si pamatuju z těch památníků hodně těch citátů, dokonce i dlouhých básniček, protože člověk v tom prostě listoval dost často. A tyhle ty věci se mu vryjou do paměti. Tyhle ty někdy třeba jako klišoidní nebo kýčový básničky, ale mám to prostě v hlavě do dneška. Hrát si budeme Post Malone a taky tu mám přichystanou skladbu od Tuvelu.

0: Poslouchá mě někdo z Českých Budějovic? Já doufám, že jo. Přátelé, od dneška tam máte Czech Fest, což je třídenní rodinný festival, který tak jako putuje po regionech Česka, přináší lidem v městech zadarmo koncerty, sportovní vyžití a taky filmy. No a je to všechno, se to koná na Sokolském ostrově, na starém stadionu v Budějcích, jak říkáte u vás. Dnes večer se tam promítá skvělý film Neporazitelní od 20.10. Zítřek, pátek, bude ve znamení muziky, vystoupí Pokáč od 7, o 9 Ben Kristoval, no a celá sobota bude sportovního ražení, bude tam florbalovej turnaj, bude tam talk show s atletkou Nikoletou Jíchovou, kanoistou Markem Petříkem, hokejistou Ondřejem Kachňou, bude tam běh, no prostě sport, sport, sport, manželský express, horská služba, policie, legozóna, všechno tohleto. Takže, Budějovičtí, tohleto tam máte za program, teď na následující tři dny, využijte ho, přeju vám hezký počasí. Hrát nám za chvíli bude Lizzo, taky Subfocus a nebo Ellie Goulding.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly agrodabaky.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
10: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Ještě než začne Stardance se vysílat na České televizi, tak moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben oznámili, že to bude jejich poslední série, kterou spolu odmoderují, a pak se ujme moderace jiná dvojice. Jaká to je, tak na to už byly taky vypsané sázky. Za chvíli vám můžu říct, kdo se ocitá jako ve vedení. Myslím, že to ale Žáma, nejsem si úplně jistá. No, není to jediná změna v tom obsazení těch různých reality show, protože bylo taky oznámeno, že v další sérii Masterchef Česko, ve které 5 sezon učinkovali jako porotci vynikající kuchaři Punčochář, Kašpárek a Forejt, tak ani jeden z nich porotcem nebude, celá porota bude vyměněna. Kdo v ní usedne, to zatím nevíme. Tak snad jsem vás moc nezarmoutila, hrát si budeme Subfocus s Alexem Klérem a jmenuje se to Endorphins.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, zatím zůstává ve vězení. Okresní soud v Mostě o návrhu na podmíněné propuštění nerozhodl. Za mřížemi je doživotně odsouzený dvojnásobný vrah přes 39 let. Psycholožka věznice dnes u soudu v Mostě nedoporučila propuštění 65-letého muže na svobodu. Navrátil trest vykonává ve věznici Bělušice nedaleko Mostu. Rusko má novou balistickou střelu s dosahem 800 kilometrů a ještě tento rok plánuje její závěrečné testy. Podle bezpečnostních expertů to může představovat vážný problém zejména pro západ Ukrajiny, ale i pro Evropu. Ruské zdroje zatím o této nové zbrani neinformují. Tenista Jakub Benčík zahájí zítra duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA v pražské O2 aréně se utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Potom Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Rozhodl o tom dnešní los. V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia, nebe bude převážně polojasné. Od neděle přijde dešť a na začátku příštího týdne se ochladí. Tolik zprávy ve 13 hodin. Zdraví vás Veronika, přeju vám příjemné odpoledne. S datem 17. září máme čtvrtek a svátek slaví Naděždy, neboli Nadi. Všechno nejlepší.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Za 3 týdny tu máme komunální a senátní volby 9. a 10. října. A nejen o volbách byla řeč ve včerejším pořadu večerním speciálu Express Star. Michal si do vysílání pozval redaktorku TN Live Kláru Košackou, která bude jednou z tváří volebního studia, až volby nastanou, a ptal se jí, jak to volební studio bude v TV Nova na TN Live probíhat a vypadat.
1: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny, a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
0: To byla Klára Košacká, celý rozhovor si můžete vyslechnout v podcastu na našich webovkách expressfm.cz a taky na všech podcastových platformách. Najdete to pod heslem Express Star. A teď už má prostor další muzika, pustíme si Christine and the Queens a potom Ketamu.

0: Ano, Irsko má svoji velkou DJskou a producentskou hvězdu, jmenuje se Ketama, je mu 29 let a jeho sety jsou pověstné tím, že mají vysokou energii a slyšeli jsme jeho nejnovější single, který se jmenuje Comes and Goes. Od mikrofonu Radio Express FM vás dál zdraví Veronika. V našem hledáčku a výhledu toho, co budeme hrát, bude Jamie T s jeho novou skladbou 3310, což je samozřejmě model telefonu Nokia, který odkazuje k nostalgii a sentimentu té písně po starých dobách, po starých časech. Pustíme se taky Moru Masu nebo slovenskou Adélu.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
9: Hudba na prvním místě.

0: Tak to byla Adéla a teď pro vás mám nachystanou úplně nejčerstvější novinku našeho playlistu, jaká může být. A je to novinka, kterou jsme nasadili teprve včera k večeru, v podvečer. A je to novinka od britsko-filipínské muzikantky Biba Dubí. A ona chystá čtvrtou desku, která vychází už tento pátek, 18. A jmenuje se Pylon. A ten single, který si budeme hrát od teďka, od včerejška, se jmenuje Memories, vzpomínky.
1: Novinka.

0: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Music. First.
11: Express FM.

Tak, zhruba před 2 hodinami jsem vás tady natěšila s tím, že nad Prahou zítra ve 2 hodiny proletí britské proudové letouny, britská formace Red Arrows, která bude ve formaci šipky a bude pouštět kouř v barvě trikolory. Bohužel se teď akce na poslední chvíli zrušila, takže vás musím zklamat, je mi to taky strašně moc líto. Co se stalo kvůli aktuálním provozním organizačním podmínkám a programu v České republice se prostě Red Arrows rozhodli plánovaný přelet zrušit, takže hlavní součástí jejich návštěvy zůstává účast na dnech NATO v Ostravě, kde se Red Arrows představí návštěvníkům ve svém leteckém programu a bude to jak v sobotu, tak v neděli v 15.19. Takže pokud jste z Ostravy a okolí, nenechte si ujít dny NATO. My tady v Praze holto strouháme, nedá se nic dělat. Já jsem si to v loňském roce krásně užila, bylo to wow, tak někdy příště snad. Hrát nám teď bude Barry Can't Swim, Still Riding. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podepsal naopak zákon o znovu zavedení EET a stavební zákon. Kanadský premiér Mark Carney dnes v projevu v Evropském parlamentu uvítal včerejší návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství jeho země v Evropské unii. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia zítra kolem poledního oznámí svoji první nominaci. Je možné, že kouč na start nového ročníku Ligy národů povolá i německého útočníka Riena Naderiho, který má po matce také české občanství. V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia. Nebe bude převážně polojasné. Srážek bude pomálu, od neděle ale přijde déšť a na začátku příštího týdne se výrazně ochladí. Po 14. hodině na Expressu pokračuje odpolední vysílání s Veronikou. Přeju vám příjemný den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes večer od 19. hodiny budeme mít v našem vysílání hosta, bude to dáma, bude to česká reperka a zpěvačka Athena Chlebová, které dnes vyšla funglová deska Atentát. Ta deska je skvělá, moc vám ji doporučuju. No a budeme si samozřejmě povídat nejen o té desce, ale hlavně o té desce. No a na té desce má Athena jeden song, který se jmenuje The Bitch Is Back. A ten song udělala s českou drag queen Miss Petty, což je jediná drag queen, která u nás dělá původní tvorbu. Miluju to, moc doporučuju. Chodím na ní i na koncerty, dělá skvělý show. Nicméně tato píseň je o bodyshamingu a vznikla na základě toho, že když bylo Aténě, malý Aténce, 12 let, tak její třídní učitel dost jako nevybíravým způsobem komentoval její vnady. Tady máme Aténu v malé ukázce, co se dělo.
1: No, zahlásil na mě něco jako, že doping, jestli to není doping, že steroidy nejsou povolený.
0: Jo, takže rádo by ještě takhle vtipně.
1: Jo, to byl jako humor a já jsem prostě asi jako v dospívající fázi, ještě tolik neřešila stahovací podprsenky, takže mi možná ty prsa lítaly sem tam. Aha, bylo mi 12, jo, měla jsem prostě největší ze třídy. A potom jako o pár dní později se mě zavolal do kabinetu, aby se mi osobně omluvil, takže se mi jakoby potvrdila to domněnka, že to je opravdu hláška na ty moje prsa a zároveň jsem byla jako vděčná za nějakou kapku sebereflexe, ale každopádně to nesmazalo tu větu předtím a začala jsem se prostě hrbit a chodit takhle a nosit troláky, jo, a teďka ve svých 26 letech poprvé začínám občas málo kdy odhalovat a i tehdy slyším na to prostě zase názory, jakože ty nám tady chodíš teda vystavená. A já si říkám, no tak pardon, že nejsem v pytli od brambor. Vždycky je to špatně. A ty jsi úplně celá zahlená, tak si trochu něco slíkni, ať se taky opálíš, budeš jak Sejra. Ježišmarja, vždycky všechno špatně. Hlejči svýho proboha.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout dnes po 19. hodině. Budeme si z nové desky Atentát taky dost vydatně hrát. No a Athenu Chlebovou můžete už zítra naživo vidět, co by předskokaná Gambers Rappers v klubu Rock Café. Jdeme si hrát další muziku, co tady máme? Overpass, Is This Real, pustíme si taky Eda Sheerana a pak bych vás moc ráda pozvala do divadla.

Docela dlouho jsem tu nemluvila o knížkách, o knižní tvorbě, o spisovatelství, tak se teď zaměřím na slavné vydavatelství 68 Publishers, které bylo založeno v Torontu v Kanadě v roce 1971 Josefem Škvoreckým a jeho manželkou Zdenkou Salivarovou. A bylo to exilové vydavatelství, které vydávalo a občas taky posílalo do Česka samozřejmě zakázané, v Česku zakázané autory. Samozřejmě, že si tam Josef Škvorecký vydal svoji prima sezónu nebo tankový prapor, ale v roce 85 tam třeba vyšla Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí. Já jsem se teď jen tak pro zajímavost koukla, jakou cenu má teď tohleto vydání od 68 Publishers Nesnesitelné lehkosti bytí, no a prodává se za 8000 korun, čili velmi ceněné knížky. No a do útrop 68 Publishers vás zavede inscenace, která se hraje ve studiu Švandova divadla a jmenuje se Dívenka na trampolíně. V roli Josefa Škvoreckého Luboš Veselý, v roli Zdenky Salivarové Bohdana Pavlíková, a je to vlastně inscenace, která popisuje ten jejich osud, jak nemohli počít dítě v tehdejším Československu, potom emigrovali do Kanady, kde založili toto slavné vydavatelství, no a pak

0: se vrátili zpátky po revoluci a byli z toho tak říkajíc rozčarovaní. Tak běžte se podívat, je to inscenace, kterou jsem skoro celou probrečera proplakala. Moc mě to dojímalo, nějak to na mě velmi silně zapůsobilo, taková ta láska k té vlasti, když člověk se prostě nemůže vrátit zpátky. Nejbližší uvedení 23. září, což máme příští středu a pak až 31. října. Vstupenky se ženete přes švandovodivadlo.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slona.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Tak to byly Gang of Youths a jejich podovka Things Take Time. Věci chtějí čas. No a teď si pustíme Gorillaz a bude to píseň Orange County, ve které na sitár hraje mistryně tohoto indického nástroje Anushka Shankar. Sitár je strunný nástroj, který pochází ze severní Indie. Má mnoho strun, takový dlouhý dřevěný krk. Hráč na sitár sedí zpravidla na zemi v sedu skříženém, v tureckém sedu, když hraje na ten sitár, a na ukazováček pravý ruky, když je to pravák, si nasazuje takové speciální kovové trsátko, které se jmenuje Mizrap. Vypadá to trošičku jako náprstek na šití. No, proč o tom mluvím? No, protože Anushka Shankar přijede se svým sitárem do Česka v rámci listopadové koncertní série Prague Sounds. 30. ročník, jubilejní tohoto úžasného festivalu, který přiváží opravdu zajímavou muziku k nám do Česka a uskuteční se mezi 2. a 22. listopadem. No, tak opět nabídne prostě jízdu od jazzu přes elektroniku, po rap až po současnou klasiku. Koncerty se konají na různých místech a kromě Anushky Shankar přijede například mistr elektroniky Max Cooper, který si ke své hudbě ještě navíc vyrábí takové jako úžasné animace, takže to velký audiovizuální zážitek. Max Cooper vystoupí v Rudolfínu, pozor, jinak přijede taky třeba rapper a taky básník Koji Radical, ten vystoupí pro změnu v Lucerna Music Baru. Takže to jsou Prague Sounds, podívejte se sami na nabídku programu na praguesounds.cz a teď si jdeme tu Anushku Shankar pěkně užít. Odpoledne na Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Music. First.
13: Express FM.

za touhletou hezkou atmosférickou skladbou stojí holandský elektronický projekt, který se jmenuje Tin Liquor, jako olizovači cínu. Je to trojice, mají zpěvačku, která se jmenuje Hero, jakože hrdinka, Hero Baldwin. A tohle byl jejich výborný nový single, který složili dohromady se svým holandským kolegou, DJem a producentem Helslotem, když spolu jeli společné turné a v Turbosu prostě, jak už jsem jednou říkala, večer nešli spát, bavili se dál a bavili se tím, že spolu zkrátka začali skládat. A vznikla tahle ta super věc Edge of Forever. Tímto se s vámi, milí posluchači, pro dnešní den už musím rozloučit, protože za chvíli jsou tu pánové Michal s Petrem a jejich Express Drive, která potrvá dnes 4 hodiny až do 19. hodiny. No a potom si můžete poslechnout rozhovor s Atenou Chlebovou, které právě dnes se vyšla nová skvělá deska Atentát, tu si taky poslechněte. Mějte se nádherně, zítra se uslyšíme zase v 11. Ahoj! Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Předvolební vody na severu Čech rozvířila obyčejná chyba výlepové firmy. Lidé v Liberci a Jablonci nad Nisou se v těchto dnech baví na účet SPD. Jejichž billboardy s lídry z obou statutárních měst se prohodily. Liberecký Tomáš Paleček garantuje Jablonečanům bezpečný Liberec a jeho kolega z Jablonce nad Nisou Michal Švarca se slibuje Liberečanům bezpečnější Jablonec. Spojené státy druhý rok v řadě zamítly žádost prezidenta palestinské národní správy Mahmouda Abbase o vízum. Ten se tak příští týden opět nebude moci zúčastnit valného shromáždění OSN v New Yorku s odkazem na nejmenovaného palestinského představitele, o tom informuje agentura Reuters. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia v pátek kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Rayana Nadderyho, který má po matce také české občanství. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a čtyřem zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Dnes odpoledne očekáváme polojasno až oblačno, na jihovýchodě a východě zpočátku ještě zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Na Express FM právě startuje odpolední drive s Michalem a Petrem, kteří vám společnost budou dělat až do 19. hodiny. Příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Již brzy si tuhle pecku budete moci poslechnout živě v Praze anebo i jinde v Evropě, protože Fontaine's DC vyrazí z Dublinu do světa a předvedou své umění a taky svoji novou desku Dopamine Chamber, z které právě track Marian pochází. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Máme čtvrtek 15.09, začíná odpolední drive, samozřejmě, jak už jsme avizovali s předstihem o hodinu dříve. Čeká vás 4hodinové pásmo v naší společnosti, tím myslím Michala s Petrem.
0: To říká hezky pásmo.
1: Viď? Já vždycky musím použít nějaký nový termit. A nebudu vám tentokrát říkat, co vás čeká, protože si tím trochu šiju na sebe bič a pak se třeba na nějaký téma nedostane. Ne, to je bič jako B-I-Č.
0: Jo, ne, jako takhle, jako...
1: No. To si šiju úplně jinak. ale bude to pestré. A ještě, co můžeme prozradit, že je čtvrtek a že ten bude filmový.
0: Ano, takže... nebo sledovací takový, protože nejenom filmy je živ čtvrtek, budou to i seriály,
1: jo,
0: nějaké pořady, dokumenty. Uvidíme, s čím přijde David ze Stream.cz.
1: Nesliboj, on potom David přinese nějaký kreslený seriál a jsme na hraní.
0: No, i kreslený seriály můžou být. Jo. Já konec konců budu mluvit i o tom, že teď o víkendu je speciální akce v kinech a já jdu na kreslený film s naším mladěsem.
1: Ano, o té akci už dneska některé z posluchačů informoval náš kolega Vašek Mašinda. Ano. Já si myslím, že pro ty z vás, kteří si myslí, že kino je docela drahá záležitost, je tohle jasný argument ho navštívit.
0: Rozhodně. A kraví, co mě zarazilo, koupil jsem 3 lupeny, že tam jako jdeme celá rodina, takže by tam měly být 300.
1: No.
0: Ale ještě tam je 7,5 jako rezervační poplatek nějaký.
1: Rezervační poplatek.
0: Jo, takže jako dáš, fakt? Takže dáš 370. To je,
1: my vám dáme slevu,
0: piškuntálie.
1: Ale nabereme to zpátky na manipulačním poplatku.
0: No a pak samozřejmě ještě si hlavně kupte popcorn a litrovou kolu, ať ještě taky nejsme škodní, že?
1: Přece nechceš slevu zadarmo, ne?
0: To je snad jasný.
2: Petr Novák a Michal Plšek.

0: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Červené víno na světlém koberci.
3: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
12: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School. Dneska hrajou ano Arrested Development v Praze a proto Old School je dneska věnován téhleté legendární partičce.
1: Já jí mám rád, tu partičku. Je fakt, že od ní vlastním fyzicky pouze jednořadové CDčko.
0: Tak a to jedno... máš přesně o jednořadové CDčko víc než já.
1: Třeba. No moment, já mám o jednu kompilaci víc
0: no,
1: než
0: tak to vidíš, tak to máš dohromady o dvě CDčka víc než já. Tahletá parta funguje už od roku 1988. Před 30 lety, v roce 96, se teda rozpadla, ale potom za 4 roky se zase dala dohromady a funguje až do dneška, i když samozřejmě, když se podíváte třeba na Wikipedii, tak ten seznam bývalých členů je o hodně delší než ten seznam současných členů. Samozřejmě.
1: Ano, ano, v tomto projektu, řekněme, se vystřídala řada umělců a řada hudebníků, nicméně Arrested Development jsou činní i co se alb týká a v podstatě vydávají každých pár let nový materiál. Poslední jim vyšel loni pod názvem Adult Contemporary Hip Hop.
0: No ale my se podíváme na jejich, řekl bych, největší hit, který znám, nebo který asi znáte i vy z našeho vysílání, teď jsem se do toho trochu zamotal. Ten je z roku 1992, vyšel na albu 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of a jmenuje se Mr. Wendell.
1: Je to jaké? Když se budeme bavit o hitovkách od Arrested Development, tak je to Mr. Wendell anebo Tennessee. Takže se náš hudební dramaturg rozhodně nespletl.
0: Tak jdeme na to a kdybych si mohl sadit, tak vsadím pár desítek korun na to, že dneska tady ten track uslyšíte i v Praze.
1: A já bych sadil pár desítek korun na tom, že u téhle písně se někdo vyndá.
0: Mr. Vyndal.

0: Takhle to jsou Dive a jejich Kid. Petr se šel asi dívat někam na televizi. Možná chce binge-watchnout nějaký seriál, protože, no už vlastně nepřál bych mu to, protože binge-watching je doménou lidí, kteří jsou osamělí a zpravidla i deprimovaní, tak to doufám, že ty nejseš.
1: Ale víš co, já si dokonce myslím, že to je i doménou lidí, kteří jsou šťastní a zamilovaní.
0: Ne, je to tak, že čím více osamělý a deprimovaný jsi, tím větší máš sklon k tomu binge-watchovat seriály. Ale já si myslím, že jako takhle, že jako binge-neš jeden seriál za rok, třeba protože tě fakt chytne, tak jako jsi teďka binge-nul seriál, o kterým budeš mluvit, tak to je asi normální. Já jsem takhle binge-nul letos Moniovou. A taky jsem se chtěl podívat na dva díly, jenom jako ze studijních důvodů, že jsem tady měl jejich producentku, že? A scenáristku. Ale prostě to nešlo se od toho odtrhnout.
1: Hele, já teďko budu zase trapnej, jo? Nebo no, budu zase za starýho, jo? Ale já když jsem byl mladý, tak si mohl binge-watchnout jako nevím co, jo? Nebo si na kraj místa akorát tak, jako,
0: no to
1: jo?
0: Taky jsi nemohl, protože já bys to udělal.
1: No nemohl, no.
0: Nebyly žádný ne. Jako maratony, že by ti to Česká na dvojice dala, jako, nebo ta Československá na dvojice dala jako v kuse, že jo?
1: Ne, můj
0: táta. Týden si čekal.
1: Můj táta byl vášnivý videonahrávač no. A nahrával na videokazety a to ještě v takovým tým, v tom long módu.
0: No jasně, jako aby se tam toho vešlo víc, no.
1: Takže my jsme samozřejmě, protože tyhle ty seriály nešly poprvé, takže my jsme měli docela jakoby bohatou videotéku, ale mě to nějak vůbec, jako mě by to vůbec se napadlo. To přišlo až podle mě první takový seriál, co si pamatuju, že jsem viděl takhle několik sílů dohromady, byl Útěk z vězení. Mm-hmm. Tenkrát s tím přišla snad Nova, mám dokonce pocit, že jsme měli od nich nějakou...
0: Oni to dali jako, nějak, jako, no. Nějak ty díly nějak za sebou.
1: Protože nebyly ještě platformy, že jo?
0: Nebyly, no.
1: A dostal jsem právě na DVDčku asi 4 za sebou. Jako v pohodě, myslím si, že od té doby, co se týká seriálové tvorby, tak se to posunulo úplně někam, jako úplně jako o 360 stupňů.
0: Ale musím říct, že dokud jsem teda neměl ženu, no a notabene ještě dítě, takže jsem jako hodně bingeoval.
1: Jo?
0: No, protože tak co, jako, jsi doma sám, máš plný disk jako videí a teď myslím jako...
1: Porna.
0: Myslím teďka jako opravdu seriálů. Ježíš, tak to nebingeuješ, na to tě stačí 5 minut, že jo, maximálně.
1: Komu, že já jsem ale... jako... Já mě zajímá, jak to dopadne.
0: Tak já vím, že ty na to koukáš kvůli soundtracku, to je v pohodě. Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak to, líbí si to tvoje nový video.
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu, a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemenné 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
16: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
17: Mami!
16: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
17: Vystřihovali jsme slana!
16: Vystřihovali?
17: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
18: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
19: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: to umí rozjet a roztancovat nás tady. My tady se vrtíme za našimi mikrofony a teď na chvilku uklidníme pohyb našich paží a těl, abychom vám mohli zase říct něco zajímavého. A něco mi říká, že zabrousíme trošku do historie.
1: Ano, zabrousíme do historie, ale vody neuklidníme. Já jsem si nedávno vzpomněl na svého kamaráda Boba Námořníka, se kterým jsem se čas od času potkával v našem restauračním zařízení. A Bob Námořník dělal kuchaře na zámořských lodích.
0: Já mám tak jednoho kamaráda, co dělal kuchaře na zámořských lodích.
1: A tak je to
0: a není
1: Bob?
0: To Bob, teda. Je to Tom. Bob a Tom.
1: A to by se
0: hodili k
1: sobě. To by se mohli znát. Samozřejmě ty jeho historky jsou úplně jako, o těch si někdy povíme svý. Ale zajímalo mě vlastně československá námořní tradice, protože ta se nezačala psát až za socialismu. Už po první světové válce získalo Československo práva v přístavech v Hamburku a Štětíně a od roku 1924 byla Praha rejstříkovým přístavem československých námořních lodí. Moderní pováleční éra pak začala lodí Republika, na níž byla československá vlajka vztyčena v lednu 1952 a samostatná československá námořní plavba vznikla 1. dubna 1959. A teď přijde jedno z největších překvapení, teda alespoň pro mě. Československá námořní plavba za dobu své existence provozovala celkem 44 námořních lodí.
0: Hustý.
1: Neznamená to, že jich všech 44 plulo současně, ale i tak šlo na vnitrozemskou zemi, která nemá moře, o mimořádně rozsáhlou flotilu. Lodě vozily železnou rudu, uhlí, hnojiva, rýži či hotové výrobky, včetně československých automobilů. A v některých případech také zbraně. Jména byla krásně československá těch lodí.
0: Ano.
1: Republika, Lidice, Dukla, Mír, Kladno, Ostrava, Orlík, Pionýr, Jiskra, Košice a řada dalších, jo? Některé z nich byly obrovské zaoceánské nákladní lodě a na zádi skutečně nesly jako domovský přístav nápis Praha.
0: To je pěkný.
1: Je to super.
0: Škoda, že to Viktor Kožený poslal tam, kam to poslal.
1: Bohužel, velmi zvláštní kapitolu představovala spolupráce s Čínou. Hmm. Při založení České národní plavby se na společnosti podílel čínský partner s 7 loděmi a část čínské tonáže plula z politických a obchodních důvodů pod československou vlajkou. Tahle spolupráce ale skončila v roce 1967. No a teď je tu jeden příběh skoro jako ze špionážního filmu. V dubnu 1959 francouzský námořnictvo zadrželo československou loď Lidice, která plula směrem k Alžírsku. Hmm. Alžír samozřejmě byla francouzská kolonie. V podpalubí pak bylo nalezeno přibližně 580 tun zbraní a munice určených alžírským povstalcům. Takže my jsme supportovali trošku jinou stranu.
0: A tak to je, u nás to bylo známé, že my jsme byli prostě soudruzi, podporovali jiné soudruhy, no.
1: No a pro představu, život československých námořníků byl přitom dost specifický. Trávili na moři dlouhé měsíce, pluli prakticky po celém světě, což potvrdil i můj kamarád Bob, a museli mít vysokou odbornou kvalifikaci. Podle dnešního námořního muzea ve Veletově sloužilo na československých lodích během historie zhruba 3,5 tisíce námořníků. Hmm. Konec přišel po roce 1989. Společnost po rozpadu Československa byla přejmenována na Českou námořní plavbu a lodě byly postupně rozprodávány. Přesně jak si říkal, ve velkou měrou díky našemu panu Koženému. Poslední česká námořní loď byla prodána 18. prosince 1998, čímž skončilo provozování vlastních námořních lodí pod českou vlajkou. A já ještě dodám jeden krátký tip. Pokud byste chtěli být obsouženi námořníkem, skočte si do pražské Davidské hospody, která se jmenuje U starého zátiší, tam tenhle ten jeden pardál skutečně pracuje jako pingl.
0: No a hlavně pozor, aby vám nenadával, že jste suchozemský krysy.
1: Jo.
0: Když si dá taky nějakýho panáčka s vámi. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Plánovaný páteční průlet britských královských letounů RAF skupiny Red Arrows nad Prahou se neuskuteční. Tento známý akrobatický tým akci z provozních a organizačních důvodů zrušil. Představí se ale stejně jako loni se svým programem na víkendových dnech NATO na ostravském letišti v Mošnově. Polsko začalo po nedělním průniku ruských dronů na své území posilovat zabezpečení hraničních přechodů s Ukrajinou. Do oblasti vyslalo vojáky, kteří v oblasti staví novou infrastrukturu pro polské pohraničníky. Oznámil ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Hokejová Tip Sport Extraliga bude v pátek pokračovat 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které ve středu při vstupu do sezóny zvítězili na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Dnes noci bude polojasno až skoro jasno, od západu až oblačno. Na Moravě se místy vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích 5, na horách kolem 7. Posloucháte Express FM, kde do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive, až jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na té Gracie Abrams se hned pozná, že ze státu, viď?
1: Jo, je to takový státní.
0: Je to, má takový ten má tu krásnou výslovnost, takovou úplně jako do poslední slabiky bych jí rozuměl.
1: Představ si, že jsem našel takový příspěvek, který vlastně jako říká, jaké vychování bychom měli mít, jo. A až ti řeknu, co tam jako radí a říkají, tak si řekneš, jako proč to vůbec někdo jako řeší, jo? Protože to jsou všechno takové automatické věci. Ale zas na druhou stranu to jsou nešvary, které víme, že nám oběma a myslím, že hodně našim posluchačům, nebo doufám, vadí taky, jo. Takže poslouchej, jo. Nikdy netelefonujte nahlas na veřejnosti. To znamená, nemějte ten speaker, mějte to pěkně u ucha nebo ve sluchátkách.
0: No jasně, no ne, takhle, netelefonujte prostě na hlas, to je základní záležitost.
1: Ideálně v dopravních prostředcích, ano. Netelefonujte vůbec.
0: Ano.
1: Včera jsem zrovna zažil týpka, který řešil celou cestu metrem, teda co jsem já jel s ním, že musí prostě vyřešit, že jim svítí v baráku světla někde celých 24 hodin, že jim to žere prout, jo. A volal to asi 6 lidem, a. který to měli jako zařídit. Hele, já už jsem do toho byl docela vtažený, to jsem zrovna jel s juniorem, takže jsem neměl sluchátka. A už jsem do toho byl docela vtažený, říkal jsem to, jak se to dalo vyřešit, jako víš, jako začal jsem přemýšlet normálně s ním, jak by se to dalo vyřešit,
0: no to ti
1: aby
0: řeknu.
1: To tam nesvítilo.
0: Já jsem řešil.
1: Automaticky nějaký
0: s ním
1: světla.
0: Samozřejmě, jo.
1: Nevolal i tobě.
0: No, dole máš, jo, rozvaděče, kde si určuješ, jak má dlouho být toto smívání, no. A to, ale já jsem chtěl říct tomu ještě jednu věc, všimni si, nebo když už teda někoho takhle slyšíš telefonovat na hlas, tak většinou jsou to totální jako jouzoviny, jo.
1: No, jasně,
0: to nejsou jako babička tam leží, stříká z ní krev, rychle tam jedu, jako, nebo pošli sanitku za tátou, jo, jako.
1: Jo, to rozhodně, jo, no.
0: To je takový to, mám si vzít ty červený šaty, anebo, jo, prostě jo, úplný.
1: Ano. No. Tak další rada, jak se chovat slušně, vracejí půjčené věci ve stejné nebo ještě lepší formě, nebo jako ještě lepší kondici. To znamená, jako třeba, když si půjčíš oblečení, vracej ho ideálně vypraný a ne třeba s flekem od kečupu.
0: Tak pozor, v tomhle tomu byl ještě skromnější, když si něco půjčíš, tak to vracej.
1: Jo, jasně.
0: Víš co, my jsme včera mluvili zrovna se ženou, že já jsem říkal, já jsem někomu půjčil tu knížku, jako nějakou, ale docela hezkou.
1: Mně ne.
0: A pak moje žena už má zlepšovák a že si ty lidi s tou knížkou nebo to, s tím vyfotí, věcí vyfotí.
1: Jasně,
0: takže ty řekni, moment, a tam máš Frantu. Pokud to teda Franta nezapře, že jo?
1: No, další rada. Nech lidi vystoupit z dopravního prostředku, než nastoupíš. Další automatická věc, ale taky se mi teďka stává, že normálně ty lidi rozrážím, jak v americkém fotbale. Ale já teda jdu suverénně a rovnou ramenem napřed, ať si ty dublové prostě uhnou, že?
0: No prostě Richard Ashcroft v Bittersweet Symphony.
1: Je to vlastně, no, ano, ano. Nekomentuj výběr cizího jídla, dokud se nezeptají.
0: Jako jo, to, takhle jako,
1: že... Jako tohle to sníš, jo? Víš, jako,
0: jo, takhle, jako.
1: A tohle to jako budeš jíst tobě jako chutná rajska?
0: Jo.
1: Já třeba nenávidím rajsko, nikomu bych to nezakazil.
0: A ty se jako nebojíš, že ti bude smrdět z huby potom,
1: no,
0: jako jo.
1: Ty se kdáš česnek? Ty se dneska už nebudeš
0: lidma? Na sirečky, jo.
1: No, když třeba seš u pokladny, tak se podívej obsluze do očí, že jako s ní seš v kontaktu, jo. Nekoukej třeba do telefonu, jo. No, nějaký přijaký automatický.
0: Víš co, no, tak to je takový to, ono možná přijdu tam, pozdravím, poděkuju, poprosím, že jo, to jsou základní věci.
1: No. A když někdo ukazuje fotku, tak nesvajpuj na další. V telefonu. Jako v jeho telefonu.
0: No tak o tom bych mohl vyprávět historky. Hlavně teda můj kamarád z chaty, který mi takhle ukazoval fotky, já jsem mu to svajpnul, no nechtěl jsem to vidět.
1: No jasně, no. Respektuj osobní bublinu, nelep se na lidi. A ano. Tam bych ještě přidal, nelep se ani na auta.
0: Vůbec, jako.
1: Respektuj bublinu, prostě.
0: Ano.
1: No. No, jako jsou to samé věci, které mě přijde úplně jako zásadní a základní a jako automatický, jo. Ale očividně je potřeba to lidem asi vštěpovat. Takže poslední, odlož telefon, když se s někým bavíš face to face, třeba ano, v restauraci ano. Na večeře.
0: A prosím vás, pouštějte starší a ženy sednout.
1: Nedej bože, těhotné ženy.
0: No tak to je snad samozřejmě, ale jako občas vidím takový podivný, občas jdu tramvají, kde je třeba hodně ženských a vidím, jako jak sedí mladí klučíci a ženský tam stojí.
1: Ale pozor.
0: Buďte gentlemani, chlapi,
1: ne. Ono to taky je občas o šajslich, jako jo. Protože já jsem minule jako se zvednul a paní mě div neseřvala, že jí chci jako sednout. Ona, to si myslí, že jsem tak stará a já, ne, jste žena? Ale víš co, jak oni jak jsou teďka emancipovaní?
0: Ale jak se tak na vás koukám, asi
1: feministka.
0: Ne.
1: Jak se tak na vás koukám? Nejste trochu těhotná? Nebo jste jenom tak tlustá? Ne, já to si dělám legraci, to bych samozřejmě nikdy neřekl na veřejnosti. No, my jsme tady měli jednu těhotnou kolegyni, já jsem 4 měsíce se ptal jenom ostatních a jí ne, abych jí neurazil.
0: No, protože jsi slušně vychovaný člověk.
1: Mimochodem je.
0: Jo. No. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedici tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Počkej, ty už si uklidila.
7: Jo.
6: Ale vždyť si začala před chvilkou.
7: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
6: Au, to znělo osobně.
7: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
8: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
9: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
13: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
14: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
15: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
19: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Express. Music first.
21: Express FM.

0: Dobrou chuť, pokud právě obydváte, stejně jako Billie Eilish, i když u nás v našich zeměpisných šířkách je už čas spíš, řekl bych, jako na odpolední svačinku, ne-li večeře.
1: No a na našem rádiu Express FM je v tuto chvíli výjimečně čas na jeden kulturní tip. My vám samozřejmě ty víkendové přineseme zítra, ale teď s předstihem budeme poutat na koncert, který se uskuteční přesně za týden. Touto dobou už se budete všichni, vole, před zrcadlem česat a oblíkat, abyste mohli vyrazit na jednu hustou americkou metalcoreovou skupinu.
0: Beartooth je jejich jméno. Na očekávaném albu Pure Ecstasy se vrací k base bicím pořádným riffům a neskutečné náloži energie a za českými fanoušky dorazí právě už 24. září do pražského klubu Sasazu. Doprovod jim budou dělat Silverstein a Kingdom of Giants. No a pokud byste chtěli vyrazit, tak neváhejte.
1: Tohle to je opravdu jako slušný line-up, musím říct, protože zmiňovaný Silverstein jsou zavedenou formací, řekněme, také z ostřejšího ranku, takže to bude večer, který rozhodně bude stát za to. Vy obě dvě kapely určitě znáte z Express Edge, kde vám je nabízíme pravidelně a rádi. A já si myslím, že se všichni můžeme příští týden potkat v Sasazu, protože Bůh ví, kdy se dočkáme takovéto kombinace.
0: No, tak si to užijte, Petr i ostatní fanoušci téhle tvrdé hudby. No a my si dáme úplně jinou. Vyrážíme do Irska za Florence Road.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na to, že je čtvrtek, tak v dopravě relativní klid, i když nějaké nehody tu máme a komplikují situaci například v ulici Táborická v Třeboni v okrese Jindřichův Hradec, v ulici Jižní v Olomouci, v ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem v okrese Kroměříž, v ulici doktora Edvarda Beneše v Bruntále, v ulici Přístavní v Ústí nad Labem, v ulici Přepeřská v Turnově v okrese Semily a také na jižní spojce v Praze na úrovni přemostění s ulicí Sliačskou směr Barandovský most. Jezděte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespadne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
18: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
19: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
20: Mami!
19: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
20: Vystřihovali jsme slana.
19: Vystřihovali?
20: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
21: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
22: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
23: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
24: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
25: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
0: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: MT a jejich hitový track Kids. No, my teďko malinko změníme téma z hudby a blíží se nám volby. A já jsem při představě, že se potkají ti kandidáti v těch volebních studiích, říkal jako, že to ti moderátoři nebudou mít úplně lehký. A to vlastně mohlo být i téma, který si probíral se svojí hostkou. Je to tak?
1: Ano, tou ženou, která za mnou přišla do dalšího vydání Express Star, je Klára Košacká, ale ta má štěstí, ta se nepotká s těmi kandidáty, protože ta bude mít na starosti až volební studio po ukončení voleb.
0: Aha.
1: Tak ta maximálně občas možná teďka jede nějaké téma, co by reportérka, no a potom, až se zavřou volební místnosti, tak na TN Live i na televizi Nova bude mít na starosti volební studio s výsledky, budou tam nějaké příběhy a tak dále. No, konec konců, ona vám to řekne sama. A kdybyste chtěli slyšet celý rozhovor a si kus přečíst, tak koukněte na náš web expressfm.cz.
2: Chtěla bych říct, že se pokusíme divákům přiblížit nejen jako čisté průběžné výsledky, když to tak řeknu, nějaká jako čísla a grafy, ale chceme se zaměřit také na nějaké jako příběhy, na nějaké jako zajímavé duely, právě třeba co se týká těch senátních voleb nebo nějaké zajímavé osobnosti na kandidátních listinách, protože přece jen ty průběžné výsledky si každý může otevřít na telefonu, otevřít si buď na nějakých zpravodajských webech nebo na Českém statistickém úřadu, takže se pokusíme to přinést takto a bude to probíhat vlastně formou takových bloků, kdy průběžně napříč celým odpoledním vysíláním TN Live budeme vlastně vstupovat do toho z hlavního studia, kde se vysílají i televizní noviny a budeme přinášet i právě s kolegyní Bárou Divišovou a s jejími hosty takovéto průběžné, řekněme, volební vysílání.
3: Express Star. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Stovka slovenských vojáků bude součástí operace NATO Eastern Entry, východní stráž, a bude působit hlavně v Polsku a v Rumunsku. Slovenský parlament souhlasil s vysláním vojáků do mise navzdory odporu vládní Slovenské národní strany. Vládní návrh podpořili v parlamentu poslanci opozice. Nový trenér německé fotbalové reprezentace Jürgen Klopp povolal pro nadcházející utkání Ligy národů nezvykle vysoký počet 44 hráčů. 59-letý kouč bude mít dispozici dvě samostatná mužstva, které každé odehraje dva zápasy. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví i déšť nebo přehánky, večer bude oblačnost ubývat. Na Express FM posloucháte odpolední drive. Ze studia vás zdraví Michal s Petrem a za chvíli se k nám se svými tipy na stream připojí i David Mičke.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jako namydlený blesk, o kterém zpíval Jake Buck, k nám přilítl dneska David Mičke ze streamu, kterého tady vítáme. Ahoj Davide.
1: Ahoj Michale.
0: Petr, ahoj Davide.
2: Taky Petr.
1: Ahoj Petře.
3: A my se tě nebudeme na nic ptát a necháme tě rovnou přejít k věci asi, viď?
1: Tak jo, tenhle ten týden začíná, nebo tenhle ten týden, tohle to je poslední volný týden pro vysokoškoláky. Aspoň na mojí alma mater, vysoké škole ekonomický, takže končí to období volna, období různého cestování, období party a tak, a teďka to party bude omezený školou, tak já jsem chtěl tyhle ty dva typy věnovat vysokoškolákům.
0: Ty jsi hodnej. Já jsem si jenom vzpomněl, jak jsem chodil na vysokou školu a neřekl bych, že když jsem chodil do školy, že by to bylo úplně omezení party, ale samozřejmě každý jsme k tomu studiu asi přistupovali jinak, no. Asi proto jsem skončil po dvou semestrech.
3: Já vám řeknu, že já jsem rovnou na vysokou školu nikdy nechodil.
0: Já chodil dálkově, no.
3: Jo,
0: no.
3: Já ani dálkově.
0: Docela velká dálka, to byla až do Zlína.
3: Občas jsem kolem ní prošel.
0: No tak nic, pojďme se podívat na ty typy.
1: Já jsem teda vejšku dodělal, ale trvalo mi to hodně dlouho. Tak možná jsem ty party měl víc regulovat. No ale ten první typ je co jiného než vejška. Od Tomáše Borla, kterou najdete na streamu a která je pokračováním kultovního gimplu a ukazuje, kam se odvíjely osudy hlavních protagonistů Jiřího Mádla s Tomášem Morlem mladším právě po tom středoškolském období. Takže to by byl první tip, který bych nabídl. Na streamu to můžete zhlédnout zdarma. A další tip je taková teenagerská komedie, která se jmenuje Na šrot. Je to komedie, která vznikla v roce 2013 a napsali scénáristi Pařby ve Vegas, což byl takový velký komediální úkaz a snažili se ten žánr dostat k mladším nebo styl podobný crazy komedie dostat k mladší cílové skupině, mezi kterou si ta komedie vybudovala určitý kultovní status a navazuje na takový ty, nebo minimálně se snaží navazovat na takový ty velký teenagerský filmy nebo filmy pro young adults, jako byly Prcičky, Road Trip a tak dále.
0: A daří se jí to?
1: Jak jsem říkal, jako u těch mladších spíš, jo? U těch, který vzpomínají s láskou na to, když viděli Prcičky, Road Trip a tyhle ty filmy, kam se řadím já, ty už to tolik asi nezasáhlo, ale myslím si, že to tenhle ten žánr, který už není tak populární a tyhle filmy už se tolik netočejí, se to zprostředkovalo další generaci aspoň.
3: Já bych se chtěl také něco zeptat.
1: Povídej.
3: Když se budu koukat na vejšku a předtím jsem neviděl Gimp, budu furt v obraze, co se příběhu týká?
1: Budou ti tam chybět určitý návaznosti.
0: Hodně ti to bude chybět.
1: Doporučuju podívat se předtím na Gimple.
0: A máte taky Gimple? Mají na streamu.
1: Taky ho máme na streamu.
3: Takže vy, co jste neviděli Gimple, začněte Gimplem, že?
1: Udělejte to tak určitě. Bude to lepší.
0: Máte i job?
1: Zatím ne.
0: Zatím ne.
1: Ale usilovně na tom pracujeme.
0: To je dobře.
3: Tak my držíme palce. Já jsem samozřejmě všechny ty tři filmy viděl. Vejšku považuji za zdařilou. K jobu se vyjadřovat nebudu.
4: Express. Express Drive.

0: 660 Forever, Forever. Tu s námi David Mička ze streamu nebude.
1: To je jeho štěstí jediný. Tak...
0: Ale mrzí.
2: A nebo škoda.
1: By se zbláznil, kdyby tady s náma byl celou dobu. By měl těk potom. Ale Forever vám vydrží zásoby videa na stream.cz podle mě. Kolik tam máte tak zhruba hodin? Jako úplně jako řekni, vypal od boku plus minus číslo.
2: Tak já já bych vám radši dal nějaký přesnější tip a ten je z jedněch statistik, do kterých jsem dneska koukal a ty jsou ze seriálu Na dně, z divadelního seriálu, ze seriálu, který dělali herci z Jihlavského divadla, který jsme premiérovali teďka v květnu, teďka na podzim bude mít druhou polovinu ta série, ale koukal jsem se, kolik hodin v něm lidi strávili a když bych to měl přepočíst na dny, tak to bylo 203 dní.
1: To je slušný.
2: To je 3/4 roku.
0: To je ono.
2: Když si vezmeš, že tenhle ten seriál má 3 díly a...
1: A je krátký, že jo, relativně ten díl, ne?
2: Má to do nějaký půl hodinky to má, no.
1: Tak to jako slušně to sledovali.
2: Tak si to pak vynásob veškerýma epizodama na streamu, kterých jsou 100 000 a zjistíš...
1: Takže Forever.
2: Ano, ano.
0: Možná celá Jihlava jela na repeat, jako.
1: Co zapnuli? tam ty servery, ne?
0: Víš, to šlo z těch klapačí a koukejte se koukat na dno.
2: Takhle silný internet tam mít nemůžou.
0: V Jihlavě?
1: To víš, že?
2: Tak v Brně možná.
1: V Brně mají taky v internet už, no. Jo? A tyhle ty tvoje forky na Brno, tady nebudeme tolerovat. My nejsme žádní rasisti, takže radši nám řekni,
0: na to, že nejsi z Prahy, si docela vyskakuješ.
1: Na co se i v Brně můžou, na co se i v Brně můžou koukat, nám radši řekni.
2: Já bych chtěl říct, že se těším na Brňáky, až tam za týden pojedu, jo, takže že už to nebudu přehánět. Ale skončil filmový festival v Benátkách, ale v žádným... Nikde jinde nenajdete tolik hollywoodských hvězd, jako ve filmu Mládeži nepřístupno, které je na streamu. Viděli jste ho?
1: Ne, neviděl ještě.
2: Ten film je fascinující. Nikdy bys nečekal, potom co ho uvidíš, že se hollywoodský hvězdy propůjčily v takovém množství něčemu takovému. Protože tam dělají věci, které bys od nich nikdy nečekal. A když by ten film vyšel teď za doby AI, tak bys čekal, že je to všechno produktem nějakých AI nástrojů.
0: Ono možná někteří, když slyšeli ten název Mládeži nepřístupno, tak si představí, že tam ty leti slavní herci dělají nějaké věci, které jsou Mládeži nepřístupné.
2: No, vlastně i to splňuje jedna povídka, takže doplním, je to teda povídkový film a hraje tam Hugh Jackman, Kate Winslet, Emma Stone, Naomi Watts, Liev Schreiber,
1: Gerald Butler,
2: Richard
1: Kate
2: Gere,
1: Winslet, Anna Ferris.
2: Je to neuvěřitelně nabitý.
1: To je v obsazení, to se musím podívat.
2: Doporučuji se na to podívat. Už jenom kvůli tomu... kolik těch hvězd se tam objeví.
1: Hraje tam i tvůj Johnny Knoxville, Petře. A nebo ten Stifler z Prciček, když jsme tady mluvili o Prcička.
0: To je sestavička. No,
1: mohli bychom tady být forever, kdybych to chtěl všechno vyjmenovat.
0: A teď si vem, že to celý můžeš vidět zdarma.
1: No.
2: Na streamu. A poslední věc, co bych tomu chtěl říct. Víte, co spojuje tohleto a Zelenou knihu?
0: Ne.
2: Stejný tvůrce, Peter Farrelly. To je Oscarový režisér, takže já si Oscarový tvůrce, takže já si z toho dám srandu, z toho filmu trochu, ale určitě to doporučuju ke zhlédnutí a ten člověk určitě zaslouží respekt za to, jaký projekty zvládl dát dohromady.
1: Taky zároveň je to tvůrce něco na té Marie a blbý a blbější, takže zase nečekejte žádný, že bude to někdy mezi, asi ne, mezi Zelenou knihou a blbým a blbějším, ne, možná.
2: Podívej se na ten film, je to nepopsatelné.
1: Dobře, podívám se. Příští týden ti řeknu.
2: Dobře.
0: Ale počkej, víš, to Mládeži nepřístupno.
1: A když se nepodívám, tak budu muset na bardotky.
0: Jo, to už tady bardotky furt kroužejí ve vzduchu, kamaráde.
1: Já už jsem moje přece odpustil svatební dár.
0: Tak mu vymyslíme nějaký jiný tresty a jiný úkol.
1: Že Mládeži nepřístupno, dobře, no. Tak děkujeme za dnešní tipy.
2: Rádo se stalo.
0: My se těšíme na příští týden, kdy už konečně dojde na ty erotický filmy teda, no.
1: Ty jsi mu zadal erotický film.
0: Já už jsem mu říkal, že chci vědět co dobrodružího a erotického zároveň.
1: No, a tak to tam máte, ne? Něco takového.
0: A tak jsem čekal Mládeži nepřístupno.
1: Jo, konečně se stěšil zase.
2: Tak to je taková lehká předehra k tomu a já něco dodám příští týden.
0: Víš co, příště dodej těžkou předehru, jo?
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná belíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
6: Na kraji zamíchej.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych.

0: Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Music. First. Express FM.

0: je Florence and the Machine, kapela s velmi výraznou frontwoman Florence Welch a jejich Queen of Peace. No a my jsme tady rozjeli takový seriál o hospodách, respektive rozjelo teda hlavně Petr, který vyhledává různé kultovní hospody, ať už existující jako třeba Masné krámy v Českých Budějovicích, nebo neexistující jako Jedová chýše v Praze nebo hotel Veselka v Pardubicích, kde jsme byli včera. No a když jsme včera byli v Pardubicích, tak dneska musíme logicky vyrazit do Hradce Králové, aby to Mechovákům nebylo líto. Včera vyhráli derby, tak dneska ještě jim dáme hospodu, no.
1: Tady se hned pozná, odkud Michael je, ale já k tomu budu přistupovat bez nějakých předsudků. Každopádně správně jsme v Hradci Králové a podíváme se do hospůdky, která se, nebo do historického domu dokonce, na Hradě. Hmm. Je to historický dům, který funguje dodnes, stojí na rohu Špitálské a Tomkovy ulice v historickém centru. Městský blok je doložen už na plánu Hradce z roku 1419. Ten původní dům byl dřevěný, měl sklepy a takzvané lochy a hlavně byl pravováreční. Jeho majitel tedy měl právo vařit pivo. Hmm. Evidentně v té době neměl takovýhle privilegium kde kdo. V početných požárech vznikl na původních gotických základech zděný dům. Přesný okamžik, kdy se zde začalo provozovat pohostinství, prameny neurčují. Ale podle historie samotného podniku tu ale hospoda fungovala od nepaměti. To navíc pěkně zapadá do tehdejšího Hradce. Pivo se ve starém městě čepovalo skoro na každém kroku. V roce 1830 se uvádí 42 výčepů a v roce 1864 pak 38 pivních a dalších 5 kořalečných. Což se nevěděl, že existovaly třeba kořaleční nálevny. Hmm. Právo vařit pivo měly původně téměř všechny domy v centru. Samotný dům na Hradě několikrát vyhořel a dnešní podobu výrazně získal při přestavbě kolem roku 1890. Pod omítkami a pozdějšími úpravami ale dnes zůstává původní gotický zdivo z cihel a pískovcových bloků. A není to jen památka s cedulkou, tady kdysi bývala hospoda, podnik funguje i dnes a zaměřuje se na tradiční českou kuchyni a čepují tam tankovou Plzeň. Ještě jedna hradecká hospodská historka je ovšem natolik dobrá, že bych ji teďko přihodil. Na dnešním velkém náměstí býval na začátku 18. století hostinec u Zlatého lva, který vlastnil bohatý měšťan Jan Hronek. A nebyl to zrovna vzorný hostinský, městská rada dostávala stížnosti, že se v jeho podniku okrádají hosté. Aha. A v roce 1708 po něm chtěla, aby hospodu prodal nebo pronajal a o 5 let později dokonce požadovala, aby se z Hradce vystěhoval. Hronek byl předtím podezřelý i z krádeže peněz z radnice a v této kauze ale soud osvobodil. Každopádně, to byl tip na naší královohradeckou knajpu.
0: A musím říct, že na Hradě jsem nejednou byl.
1: Byl,
0: přestože jsem z Pardubic, tak já Hradec mám rád. A pokud někdy zavítáte do tohoto krajského, krásného královského města, které mám opravdu rád, přestože jsem z jejich rivalského pardubického města, tak mohu jenom doporučit.
1: To bylo krásný vyznání. No a já doufám, že naše putování po lokálech, knajpách a hospůdkách nekončíme v Hradci Králové. Myslím si, že jsme to tak rozjeli, že se prostě podíváme i někam jinam.
0: No tak já si myslím, že se nabízí Ostrava.
1: A tam už jsme byli.
0: No už jsme byli.
1: Byli jsme už v Ostravě, v Brně, no prostě
0: podívám. Takže Olomouc.
1: Dobře, řekl to sám.
0: No, tak zítra,
1: podíváme
0: zítra,
1: se
0: zítra jedeme do Olomouce. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na dopravní nehody si dejte pozor v ulici Vodňanská v Netolicích v okrese Prachatice, v ulici Masarykova v Ústí nad Labem, v ulici Pod Přivaděčem v obci Jirkov v okrese Chomutov, v ulici Spořilovská v Praze, v ulici Vídeňská v Brně, tam se tvoří kolona, takže počítejte se zdržením, a další nehody vás pak potrápí v ulici Plynárenská v Ústí nad Labem nebo na silnici 152-60 u obce Radostice v okrese Brno-Venkov. Šťastnou cestu vám za odpolední drive přeje Michal s Petrem.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skuty Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
14: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
15: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle byl Everything Everything se singlem Teletype.
1: No, já tady nemám jeden žádný teletyp, ale kinotyp. A to takový, který teprve přijde, ale nebude to trvat dlouho.
0: Co to znamená, že dlouho?
1: Do kin se chystá James Bond.
0: James Bond.
1: Ano, ale bohužel pro všechny fanoušky této franšízy ne nový James Bond, i když bohužel přichází 20 let po své premiéře znovu Casino Royale, první film s Danielem Craigem a krásnou Evou Green. Pro nás české diváky to má ještě jednu takovou jako perličku, protože on se tam třeba prohání v Pendolínu, že jo? Ostrově nad Ohří se, myslím, natáčelo v Karlových Varech, v Praze. Takže má to vlastně ještě takový jako punc toho, že to je vlastně jediná bondovka, která se natáčela u nás v Česku. Takže pokud jste ještě třeba neviděli na velkém plátně, na rozdíl ode mě, já už jsem ho samozřejmě viděl na velkém plátně, tak si to můžete dát v říjnu.
0: A je to teda jenom znovu uvedení u příležitosti nějakého výročí, nej to remasterovaná, 20. výročí.
1: Hele, nepsali tam o žádném vylepšení, protože já si myslím, že jak je to vlastně jako furt relativně nový, jo, a už je to jako digitální pravděpodobně, tak oni vlastně jako nemusí to asi úplně jako renovovat, restaurovat, ale je možný, že třeba nějaký drobný korekce tam proběhly.
0: Nebo třeba prodloužená verze.
1: Oni to podle mě budou dávat z Blu-raye, víš, jako, že jo. Už to jako prostě bude v té nejvyšší kvalitě, co jako existuje ten film, no.
0: Mm-hmm.
1: Můj názor, jako nevím, třeba se pletu, třeba to prostě přivezou na filmovém pásu, který mají tam někde v MGM 20 let schovaný ve skladu a teď ho zase opráší a vytáhnou.
0: Daniel Craig ho měl půjčený a teď ho konečně vrátil.
1: A zrovna to vyšlo, že po 20 letech,
0: jo.
1: Tak to je fajn. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovní volby v září vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 30,14% hlasů. Na prvním místě se drží dlouhodobě. Druhé by skončilo hnutí STAN se 16,6%, třetí by pak byla ODS se 14%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a vládní SPD, naopak koaliční motoristé sobě by zůstali pod 5% hranicí. V Rusku v pátek začínají parlamentní volby. I přes zákaz ruského nejvyššího soudu se jich zúčastní někteří představitelé strany Jabloko, která odmítá válku na Ukrajině, píše agentura Reuters. Listopadová saúdská rally, jež měla být závěrečným 14. dílem mistrovství světa v automobilových soutěžích, se kvůli situaci na Blízkém východě neuskuteční. Šampionát tak vyvrcholí už v říjnu na Sardinii. Oznámila to Mezinárodní automobilová federace a promotér WRC. V sobotu bude většinou sluneční den s chladnějším ránem. Bude převládat polojasno, ráno čekejme ojedinělé mlhy. Večer od severozápadu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 10 až 6, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Express Drive na Express FM míří do své finálové hodiny, kterou strávíte ve společnosti Michala s Petrem. Příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM občas hrajeme skladby, u kterých mám pocit, že nás tak trochu pronásledují a tohle to je jedna z nich. Pokaždý, když spolu vysíláme, tak víš, opakují se. Jeden čas to byly naši oblíbení Biffy Clyro, jeden čas to byly naši neoblíbení Geese, teď je to tenhle ten song od Swedish House Mafia a jejich kolegyně Likely s názvem Happiness So Sad.
1: No a já teďka trochu navážu na ten název, protože my máme u nás doma takový malý smutek, jo. Umřel nám křeček po dvou letech.
0: Ajajajajaj.
1: Ale je, dobrá zpráva je, že ještě junior to... Ano.
0: Promiň, ještě mi řekni, jak jste tu juniorovi oznámili?
1: No, já u toho nebyl. Dozvěděl se to až dneska, protože on ještě dneska navíc šel po nemoci do školky, tak jsme mu nechtěli dávat moc těch negativních emocí. Takže až dneska po školce. No, viděl jsem video, jak to nese. Nese to tak, že Pepa umřel. Normálně jo. Úplně v klidu.
0: Takže jsi třeba neříkal... Já nevidím svýho křička, Ježíš.
1: Vůbec si to asi neuvědomuje. A pozor, my jsme mu totiž slíbili, že až nebudeme mít křička, jo, takže si pořídíme pejska. Ale on se teď rozhodl pro kočičku.
0: Sám od sebe.
1: No, on řekl, že by radši kočičku. No, ale dobrá zpráva je, to jsem tady teďka našel takovou zajímavost, že za od 80. let do roku 2022 se normálně prodloužil průměrný věk koček ze 7 let na 15.
0: Fakt.
1: To mně přijde hustý, co?
0: To je dvojnásobek.
1: No.
0: To je brutál.
1: To je dobrý, veď.
0: A víš co, zase s kočkou si užijete, asi víš, než s křečkem.
1: No jednou, to rozhodně, no.
0: My jsme jednou měli a teda musím říct, že jako...
1: Hele, tak jako, je to dobrý, že to sleduješ, on tam lezl po těch žebříkách, točil se v tom kolotoči, byla s ním jako legrace.
0: Fakt?
1: Ale jako nepřijde si k tobě na klín a nevrní ti ta samozřejmě, nebo když jako máš psa, tak jako nepřijde si k tobě lehnout. A...
0: Ale my jsme v tom případě měli nějakého epileptického magora, jo, protože ten tam lítal po tom terárku nebo po tom akvárku, kde byl, jako vůbec ten se ani dal chytit jako to a podle mě se ulítal k smrti takhle, jako.
1: No, tak ten náš v pokojině zemřel asi už stářím prostě.
0: No, takže už se díváš teda po kočičce.
1: No, už máme vybranou.
0: Jakou?
1: No, podle jména, jmenuje se Josífek, protože my jsme měli psa Pepu, křečka Pepu, očivně budeme mít i kočku Pepu.
0: A vy si tu kočku budete brát z útulku?
1: No, jasně.
0: Takže prosím vás, máte tady nějakou kočku Pepu?
1: No, já jsem náhodou našel Josívka, no, takového zrzavýho. A prý ho mám rovnou zabrat. Kocourka Josívka, no.
0: Tak to, tomu teda říkám náhodou. Přímý smůl, aby mi řekli, Pepu, tady máme akorát tohle Bernardína.
2: Express. Express Drive.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
6: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Tolik Charlie XCX, Wink, Wink.
1: No a my tady pro vás máme pozvánku, sice se tady o tom už hovořilo u nás ve vysílání, ale opakování je matka opakování. O víkendu můžete vyrazit do kina za pouhou stovku. Jsou do toho zapojená různá kina, včetně multiplexů, a myslím, že je to nabídka, která se neodmítá, protože v kině je teďka docela zajímavá nabídka. A přece jenom ušetřit dneska, já vlastně ani nevím, kolik dneska stojí vstupenka do kina, ale jako kilo to rozhodně není, že?
2: No, já si myslím, že to přes dvě.
1: No, takže ušetříte, že máte třeba dva za cenu jedno, anebo můžete jít na dva filmy, že?
3: Jo, to mě nenapadlo. No. Mimochodem, byl jsi někdy na dvou filmech za sebou?
1: Já jsem byl jeden čas, fungoval takovej ten filmový maraton, že ty si dal třeba, nevím, tenkrát to byly třeba dvě stovky a celou noc si tam mohl koukat na filmy. Tak já jsem byl a tenkrát jsem dělal si čtyři filmy v kuse. Nebo jako za sebou, během jedné noci.
3: To je jakoby programová záležitost, no. Ale mně se jednou stalo, že jsem od někoho dostal takový ty poukázky do kina, měl jsem jich poměrně hodně a nějak už ztráceli jakoby tu platnost.
1: No.
3: Takže jsme s jedním kámošem,
1: prostě.
3: Jsme z toho jednoho sálu potom přebíhali do druhého na nějakou tu a vlastně nám bylo tak trochu jedno, na co jdeme, protože jsme nemuseli řešit tu cenu těch vstupenek.
1: Ty budeš o víkendu trochu mimo civilizaci, takže to nevyužiješ tuhle nabídku, ale kde bys náhodou mohl, na co bys vyrazil teďka z aktuální nabídky?
3: Tak já díky těm našim filmovým čtvrtkům docela sleduju, co se děje v kinech. A kdybych si mohl vybrat, tak bych šel na tu Odysseu.
1: Jo, já bych šel na Oasis, protože mě to jako zajímá, ten dokument. Navíc jsem ve hře o Lupeny na příští rok na koncerty, takže bych se i podíval, co mě čeká trošku. No ale vyrážíme na Tlapkovou patrolu, protože samozřejmě junior za prvé má teda dneska narozeniny a za druhý prostě miluje Tlapkovou patrolu, tak jsme se rozhodli, že uděláme radost jemu v tom kině.
2: A nebudeš se bát?
1: Snad ne.
2: Tě bude junior držet za ruku.
1: A ještě budu držet ženu.
3: Takže ta Tlapková patrola, jako to bude slušný běh a to bude hezký, to si užijete.
1: Ne, tak to je prostě pro děti,
3: no,
1: že?
3: No, tak uděláme šťastný. Jak je to dlouhý vůbec? To bude mít tak hoďku,
1: to bude mít hoďku, no možná i víc, doufám, že to vydržíme.
3: No, tak si když tak něco propašuješ do kina.
1: To je dobrý nápad.
4: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.
1: No a kdybyste uvažovali vy, na co zajít do kina, tak už za malou chvíli vám dá tip Veronika Koloušková ve své rubrice Filmex a třeba vás naláká do toho kina za stovku.

0: Express Filmex.
1: Tento týden budou plátna kin patřit premiéře filmu Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, který si z Karlovarského festivalu odvezl cenu diváků, sleduje na ploše 50 let nejen profesní dráhu výjimečné zpěvačky Báry Basikové, od rokových začátků v kapelách Precedence a Stromboli přes výrazné muzikálové role až po solovou tvorbu, ale především osobní cestu ženy, jež s neobyčejnou otevřeností odkrývá svět plný napětí, vášně, zranitelnosti i samoty uprostřed slávy. Bára Basiková otevřeně mluví o depresích, nevydařených manželstvích i touze po lásce a přijetí.
2: Jsem totálně nezařaditelná.
3: Tady je Bára Basiková.
4: Bára Basiková.
5: Kdo má mojí občanku?
6: Jo, tak mi teď.
2: Všechny ty manželství jsou je přes kopíra. Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
7: Jsme si prostě to dítě přáli.
8: A to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
1: Také druhé premiéře tohoto týdne vévodí žena. Mimořádná německá herečka Sandra Hiller, která si za svůj výkon ve filmu Rose odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Pohlcující historické drama je také rakouským kandidátem na Oscara. Po bouřlivých časech 30-leté války se v odlehlé německé vesnici objevuje tajemný voják. Toho hraje Sandra Hiller. A ten voják tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků. Jeho snahu o přijetí do místní komunity komplikují podezřívaví vesničané a jedno tajemství. Do vesnice totiž Rose dorazila pod cizí mužskou identitou. Ve vizuálně syrovém černobílém filmu o ženě, která si v nelehké historické době přisvojí identitu padlého vojína, aby co by muž nabyla větší svobody a s ní spojené možnosti získání majetku, hrdinové mluví strohou němčinou, inspirovanou tehdejším jazykem. Režíroval Markus Schleisner.
9: Hab nie denken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
0: Express Filmex
10: na Express FM.
11: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
10: Express.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Express.
2: Dopravní servis.
3: Na dopravní nehody si dejte pozor v ulici Spojovací v Praze, v ulici Sportovní v Mostě, na silnici 20 u obce Horní Slavkov v okrese Sokolov, na silnici 313 u Říčan v okrese Praha Východ, na silnici v Babicích v okrese Uherské Hradiště, v ulici Zejerova v obci Krnoch v okrese Bruntál nebo na silnici u obce Sosnová v okrese Česká Lípa. Šťastnou cestu za odpolední drive vám přeje Michal s Petrem.
4: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
5: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
4: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
2: Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Prodáváte dům, byt nebo pozemek? Nepodceňujte první a nejdůležitější krok. Nechte si zpracovat odborný cenový odhad od Evropa Realitní kanceláře. Přes 25 let zkušeností a pobočky po celé republice. Evropa Realitní kancelář. Známe hodnotu vašeho domova. Více na rkevropa.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
12: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
13: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Vždycky, když slyším Pils, Pils, Pils, tak si vzpomenu na Ivánka, jak říkal, že už má prášku jak horníček.
1: Já myslel, že pokládáš takovou tu otázku, jestli jsem něco lemtal.
0: Pils?
1: Pils?
0: To ti řeknu zítra, protože pokud vím, tak ty dneska zase vyrážíš, ne? Na nějaký pils.
1: Ne.
0: Ne,
1: my jsme to odložili, nevyrážím. Aha, ale musím ti říct jednu věc, jo, že čtvrtek se stává mým oblíbeným dnem.
0: Jo.
1: Nějak tak jsem se o tom tuhle přemýšlel. Jaký oblíbený den v týdnu, protože všichni kdyby, pátek, sobota. No. Pro mě ten čtvrtek. Tam už ta vidina toho posledního dne v pracovním týdnu a následovního víkendu je pro mě taková pozitivní. Já vždycky si čtvrtek docela jako užiju. Jsem i takový trošku jako rozjetější.
0: Ale je fakt, že já pak většinou třeba ty pátky mám buď takový hektický, že jako přesně už se chystáš na ten víkend, třeba nějaký akce se chystají, ať pracovní nebo soukromí. A vlastně jako už se tolik neužívám, máš pravdu, že ten čtvrtek, který mu se taky často říká malej pátek, že?
1: Ano.
0: Takže vlastně je možná fakt lepší, no.
1: Jo, že občas jako samozřejmě pátek, to se tak jako očekával, že rozjedeš prostě pěknou bombu, no. A nebo naopak,
0: ale u nás, odpočívá. Ale u nás dneska bude party hard.
1: Jo.
0: No tak náš Chrodoš slaví dneska čtvrtý narozeniny.
2: To už, je
0: to, už začínáš pařit, viď?
1: Takže chápu to správně, že přijdou holky, koupil si chlebíčky a budou rychlý špunty.
0: No tak to je snad jasný.
1: Dobrý.
0: No, tak zítra si o tom však povíme víc.
1: Tak jo, já se těším. A vy se mějte krásně.
0: Pa, pa.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express FM.
1: Athena Chlebová, to je česká reperka a zpěvačka, která se ráda pohybuje na vlnách drum and bassu a techna, ale taky diska. Umí být láskyplně něžná, ale taky pěkně sprostá a prudká a taky vtipná. Právě dnes vydala svoji pátou desku Atentát, o které nám přišla povyprávět. Athéno, moc ráda ti u nás vítám. Historicky poprvý, takže to dneska bude taková seznamovačka. Ahoj.
2: Zdravíčko, Veroniko, moc mě těší. Ahoj všichni.
1: Ty jsi, Athéno, stále ještě student, takže jsi v létě prožila prázdniny.
2: Ano, ano, a konečně jsem měla ten reality check, že jak už mi je 26, tak mi přestala platit studentská a i když jsem se to snažila šulit, tak byli vždycky hodně zodpovědní paní Štíplístkové a normálně mi dávali pokuty, jakože, takže celý léto jsem dostávala pokuty ve vlaku za to, že si hraju na mladší. Už teda nejsem young anymore. Yes.
1: Ty prázdniny, to byly tvoje předposlední, nebo předpředposlední, nebo úplně poslední?
2: No, těžko říct takhle z hlavy, když si dám tu práci, no. Asi budu pracovat hned po škole, ale teďka budu končit, doufám, úspěšně ten poslední ročník inženýrského studia, takže...
1: Budeš paní inženýrka.
2: Paní inženýrka Holubová a Chlebová.
1: No, pojď nám říct, co studiješ, to je jasný, potřebujem to vědět.
2: Tak je to navazující obor na aplikovanou ekologii, což bylo bakalářské studium a teď je to ochrana přírody. Takhle je to furt jako s tímhle environmentálním zaměřením na ČZU.
1: Česká zemědělská univerzita.
2: Hnojárenská, ano.
1: Hnojárna, takzvaná hnojárenská, ano. Ale ty přitom ještě pracuješ. Já jsem viděla u tebe na Instagramu nějaký video z nějakého vintage shopu.
2: Ano, i to je pravdou.
1: Kde modelkuješ, taky modelkuješ tam, že jo?
2: Tak já ačkoliv jsem si myslela, že zdrhnu ze světa sociálních sítí, když si budu dávat různé detoxy a takhle, tak ne, já jsem si našla novou práci dělat content creating pro právě náš vintage shop. Je to Edit Prague, nachází se to na Můstku. Jo, je to prostě sekáč, cool.
1: My se určitě budeme bavit o tom oboru, který ještě stále studuješ, ale mě by zajímalo, jestli ta láska ke zvířatům k tobě přišla už jako v dětství, jestli jste měli doma třeba nějaký zvířata, anebo jestli jsi si ji nacházela nějak postupně?
2: Už v dětství přišla. Měli jsme doma jeden moment 5 kočiček a to jako jsme bydlili v bytě na Ládví malinkým, nebo tak jako středně velkým, ale na 5 koček to bylo docela cool.
1: Kdo si je tam natahal, ty kočky, domů?
2: No, tak malá Athéna, zachraňovatelka.
1: Já jsem našla koťátko.
2: Jo, a potom jsem našla další, který bylo podobný tomu prvnímu, tak jsem říkala, to se budou kamarádi, co úplně sourozenci. Ale i mamka měla hodně velké srdce, nebo má furt velké srdce, takže přistupovala na tyhle moje zvířecí nátlaky. A ona je teda velká zachraňovatelka taky, že od ní jsem se převzala to, že kdykoliv, kdy vidí se topit broučka, tak jde se prostě zachránit brouček. I kdyby měla ujet tramvaj, tak jdeme někomu pomoct. To tahle vlastnost se mi moc líbí, že jsem od ní nějak převzala.
1: Ale komáry zabíjíš, ne, když tě sajou?
2: Je to
1: ne?
2: Tak, komáry zabijím, ale třeba teď jsem na festivalu zažila úplně teror, kdy tam přijeli vystříkávat cršně, protože tam měli někde jako hnízdo u záchodů, jo, a tam oni lítali na to světlo z těch záchodů a já jsem se snažila vysvětlovat těm lidem, že hele, ale nezabíjejte je, on to je jako důležitý živočich v ekosystému, je to důležitý dravec, on vám nic neudělá, když ho nebudete srát, jo,
1: takhle. Ale jen zvíře, ne?
2: Ano, a vztahuje se na něj nějaká ochrana, jo, jako nezákonný vybít celou populaci, co kdyby se to stalo tady. No a ta paní mě úplně jako poslala do háje, no. Jakože já to chápu, že lidi mají bobky ze sršní, jo, je to velký, dělá to bzz a možná to udělá pích, ale potom jsme právě udělali takový experiment, že jsme si sedli do backstage a tam s klukama z jiné kapely jsme si povídali 20 minut, jo, a tam prostě nad náma lítalo 5 sršní a v míru.
1: Kolik zvířátek máš vytetovaných, jako kam, že máš potetované ruce, kolik máš to spočítaný, kolik jich máš na sobě vlastně?
2: Určitě ne, je jich asi dost, jsou to různá zvířátka, i třeba smýšlená. Mám 3 holuby, myš, lachtana, kočky, salátovou okurku.
1: Já vidím salátovku, koukám na to, ty máš normálně na přeboční salátovku.
2: No, to je trošku omyl, ale dejme tomu, že to nějak něco připomíná, ale tady je třeba dinosaurus, jo, ten sobíček, tady má obří krávu a obřího delfínka. No a tak, tady mám nějakého slimáka.
1: Hele, ale ty jsi původně chtěla být herečka, ty jsi začala studovat vošku. Proč jsi z toho zdrhla v prváku, nebo proč?
2: No, poněvadž začal ten covid. A to byla taková osudová rána do mé životní cesty, že jsem nechtěla dělat akrobaci online. Prostě já si jsem vlastně za ten rok toho studia pochopila, že mi to nedává až tolik jako třeba těm ostatním spolužákům, že když přišla tahle možnost s tím covidem si to znovu přehodnotit, tak jsem jako, no tak asi to není pro mě.
1: Ale my si pustíme písničku, kterou já mám strašně ráda od tebe a ve který dva herci figurujou. Koteka Mádl. Je to hrozně hezká, hezký song o kamarádství. Oni dva to někdy slyšeli? Měla jsi nějakou reakci od něj?
2: Neměla jsem od nich reakci, to je jasný, ale myslím, že se ke mně dostal od nějakých jiných zdrojů, že nějaké jiné zdroje jim to třeba pouštěli nebo něco takový. Takže asi to třeba slyšeli. Snad na to neměli nějakou negativní reakci, no, Bůh ví. Nicméně je to myšleno jako v dobrým, že jo? Je to synonymum k tomu přátelství. Je to mojí nejlepší kámošce, se kterou si jako takhle říkáme. Syn jsme se poznali, basically, což je 11 let už.
1: A ten Adam, to je reálná figura?
2: Jo.
1: O kterým je tam řeč?
2: No jasně, to je reálná postava, se kterým jsem si něco někdy dávno začala. On mi ukázal rap. A potom mi zlomil srdíčko a já začala díky tomu repovat.
1: No vidíš, další špatná věc, která byla pro něco dobrá.
2: Já si říkám úplně mega, že všechno má nějaký svůj vyšší princip a smysl a že se to děje tak, jak má a prostě chill.
1: Tak jo, Koteka Mádlo.
0: Host Express FM.
3: Express FM.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Express FM posloucháte rozhovor s reperkou a zpěvačkou Atenou Chlebovou, která právě dnes vydává desku Atentát, psáno Atentát. Aténo, ty jsi měla na základce přezdívku Chleba?
1: Dobrý večer.
0: Ne. Dobrý večer,
1: ne. Neměla? Na Gimplu.
0: Na Gimplu. A byla to dobrá přezdívka, nebo to byla hanlivá přezdívka?
1: Dobrá, jasně.
0: Proč to tak bylo, že jsi jedla chleba, nebo?
1: Ano. Já jsem si sama teda přidělila.
0: Sama jsi si vymyslela, já jsem chleba, říkejte mi chleba, čau.
1: Jo. A ono se to tak chytlo a lidi mi říkali chlebo.
0: Chlebo.
1: No, ono se to skloňovalo, takhle, chlebo.
0: Chlebo, já jdu s chlebou někam.
1: Jo, já jdu s chlebou někam.
0: Já jsem myslela, že řekneš, že to byla hanlivá přezdívka ze základky, jo. Byla to návodná otázka k novému songu The Bitch Is Back. Protože to je song vlastně o body shamingu. Je to song, ve kterém máš hosta. Je to hostka vlastně. Je to naše drag diva, ano. Miss Petty, kterou absolutně zbožňuju, ale absolutně ji zbožňuju. A je to song o tom, jak poznámky, které v dětství a mládí slýcháme na konto našeho fyzis, můžou formovat náš postoj k sobě samým. V tiskové zprávě sama zveřejňuješ, že nějaký třídní učitel ti řekl, že máš velký prsa. A že to absolutně ovlivnilo tvůj pozdější vztah ke svému tělu, že se kvůli tomu začala zahalovat.
1: Člověk si prostě s tou životní cestou sbírá různá traumata a někdo má třeba víc hroší kůži, tak se ho to tolik nedotne a někdo, kdo je prostě citlivější, tak...
0: Jak ti může třídní učitel říct něco o tvojich jako v nadách?
1: No, zahlásil na mě něco jako, že doping, jestli to není doping, že steroidy nejsou povolený.
0: Jo, takže rádo by ještě takhle vtipně.
1: Jo, to byl jako humor a já jsem prostě asi jako v dospívající fázi, ještě tolik neřešila stahovací podprsenky, takže mi možná ty prsa lítaly sem tam. Aha, bylo mi 12, jo, měla jsem prostě největší ze třídy. A potom jako o pár dní později se mě zavolal do kabinetu, aby se mi osobně omluvil, takže se mi jakoby potvrdila ta domněnka, že to je opravdu hláška na ty moje prsa a zároveň jsem byla jako vděčná za nějakou kapku sebereflexe, ale každopádně to nesmazalo tu větu předtím a začala jsem se prostě hrbit a chodit takhle a nosit troláky, jo, a teďka ve svých 26 letech poprvé se začínám občas málo kdy odhalovat a i tehdy slyším na to prostě zase názory, jakože ty nám tady chodíš teda vystavená. A já si říkám, no tak pardon, že nejsem v pytli od brambor. Vždycky je to špatně. A ty jsi úplně celá zahlená, tak si trochu něco slíkni, ať se taky opálíš, budeš jak Sejra. Ježišmarja, vždycky všechno špatně. Hele, či svýho proboha.
0: Ty často říkáš, že tvoje hudba není pro každýho. Pro koho teda je? Ty to vidíš pod tím pódiem, pro koho je? Kdo si to nejvíc užívá?
1: Mně to přijde, že je pro bytosti. Jo, není to jako plebs, nejsou to davy, není to ta normální šeď, něco v těch lidech září. Vidím to, že jako každý ten človíček je nějaký individualista a proto jsme si třeba k sobě našli tu cestu. Jen aby to neznělo moc pateticky, jo, ale přijde mi, že to můžou být třeba odpadlíci nebo že to můžou být jako jenom cute peoples. V něčem jsou trochu jinčí, něčím jsou trochu stejní. I don't know, já je prostě vnímám tak jako...
0: Máš teda krásný publikum, když se na ně krásný. Podíváš.
1: Jo.
0: Ale ty seš ráda solitér na pódiu, hráváš často jenom z podkresů a někdy hraješ s DJem, viď, taky. Užíváš si tohleto, že seš sama?
1: Teď už většinou s DJem, užívám si to moc. Já i když se teda v ten moment dostanu do trapné situace, tak... Mě to hrozně baví v ní nějak bruslit a čvachtat se v ní. A že to právě je třeba ten trapas, protože ačkoliv mám trému, ačkoliv mám z toho bobky, tak jsem furt někde exhibicionista a vlastně mě to ten adrenalin naplňuje, takže yes, užívám to moc.
0: A z desky si teď budeme hrát skladbu Jemnou, jmenuje se Easy, která vlastně mapuje vznik tvýho novýho vztahu, který doufám trvá, protože před 13 dnama vyšel nový klip.
1: Yeah.
0: A je to jako o vztahu od zamilovanosti, kdy je všechno lehký, jako šleháčka na tom zmrzlinovém poháru, který tam je, až k realitě, kdy ty růžové brejličky trošku mění barvu. A vy jste se rozhodli natočit klip, ve kterém jste zvětšnili svý vlastní rande. včetně všech těch intimních momentů, kdy tam spolu plavete. Jak na to přišla, či to byl vlastně nápad a jaká byla pak ta realizace, když jste zjistili, že se budete líbat před kamerou a tak?
1: Koncepčně na papíru to zní líp. A v realitě jsme to asi trochu cringeovali z toho a asi se tam i dostalo to pitvoření právě skrze nějakou nervozitu. Já jsem tu písničku mu věnovala už jako minulý rok k narozeninám, že jsem ji napsala jako první z toho alba, právě hodně, když ten náš tak vznikal, ale i když pak se nějak vyvíjel, tak to byl můj dárek pro něj k narozeninám. Říkala jsem si, že by to bylo moc hezké, kdybychom k němu měli ten klip a já jsem vyrůstala na zamilovaných klipech a asi by bylo jednodušší, kdybych přesně to zamilování tam s někým hrála, ale právě jsem si říkala, že to bude jednodušší, když to nebudu muset hrát. No, ale na druhou stranu, když bychom se teoreticky třeba někdy rozešli, tak jsem to začala hodně overthinkovat, no. Že tohle teda jsme vypustili do světa a bude to někde kolovat a viset už navždy, ale pak jsem si zase řekla, že ten moment to tak bylo, nebo teď to tak je a já budu ráda, když to bude jako nějaký můj životní milník takhle právě se mnou.
0: No a kde jste to plavali? V jakém rybníce?
1: Na Konopišti.
0: Jo, to je na Konopišti. Dobře, mm-hmm. Tak si to pojďme poslechnout a vy si potom puste ten klip, protože je strašně roztomilej. Express FM. Express

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: U vysílání Rádia Express FM vás zdraví Veronika, svoji novou desku Atentát, která vyšla právě dneska, nám přišla představit Athena Chlebová. Tahle deska není úplně easy. Ubylo trochu humoru, i když pořád ho je tam teda vrchovatě. Ale jak se píše v tiskové zprávě, je to úzkostný realismus, tak častej na albech současných mladých českých hudebníků, takže se tam objevují obvyklá témata, přehlcenost současného světa, stres, hon za ideálem. Hon za ideálem. Honza ideálem, který jsme si vytvořili v hlavě, závislost na sítích, AI, absence vnitřní svobody a prostoru k přemýšlení. Má tohle to nějaké řešení a hledáš tohle řešení, nebo prostě v tom jsme a holce s tím musíme nějak popasovat?
1: No, řešení je si to uvědomit, už samo o sobě, na to přijít, že něco takového se z toho okolního světa na nás valí, jo, a že třeba spějeme k nějaký uniformitě, kopírujeme nějaký trendy, chceme někam patřit a teďka třeba se tak moc slyšíme, až jsme stejný, nebo všichni si vybíráme podobné koníčky, protože je někdo algoritmus do nás masíruje a tak různě. A pak teda další řešení můžou být ty konkrétní kroky, asi co s tím uděláme, jak s tím naložíme, to je asi individuální a určitě se s tím dá něco dělat, když se nespokojíme s tím jet na autopilot a najdeme si mezi tím hrozně rychlým a nabitým světě ještě prostor na to si to uvědomit a chtít s tím něco dělat, jo, že prostě si řekneme, že nechci být jako všichni ostatní, protože i když jako sleduju svoje oblíbené celebrity někde a přijdou mi mega cool, tak já jsem cool v tom mě, který je jiný a žije jiný život a nepotřebuje tyhle si hadry a tyhle ty superkrémy, co oni používají a tak různě, jo? Nebo já možná o tom přemýšlím moc idealisticky, ale I don't know.
0: Kdo ti tentokrát vyráběl beaty? Protože ty píšeš, že to byli tvoji kamarádi, takže to byla nějaká kolektivní práce, předpokládám hodně.
1: Přesně tak, jak říkáš. Byl to například Bariel, Taťko Maťko, Drew London, Bochník, nebo právě Honza ideálem. Honza ideální, můj hudební partner, DJ, kamarád.
0: Co se týká jako hudební stránky toho alba, ty mi řekneš sama, kde vnímáš ten posun, nebo jaký bylo vlastně zadání na začátku, který jsi sama pro sebe dala, jak se hudebně chceš vyvíjet.
1: Já jsem prostě se nějak asi posunula v tom, co poslouchám a co vyhledávám. Mm-hmm. A na základě mého osobního vkusu se posunula i ta práce na těch beatech. Nepřemýšlela jsem ani nad tím, že takhle jakoby by měla být atmosférická, ale spíš vrstevnatější. Jo? To je asi nějak pro mě to slovo klíčový. Ten úzkostný realismus, ten obrat, na ten jsem patřičně pyšná a
0: to je tvůj výraz, to je tvůj terminus technikus, to je super, úzkostný realismus, a to ty každý bude používat.
1: Tak vydaj si to někde vodím. No a je to celý takový hutnější, no. A ta práce na nich, někdy to bylo jako velice jednoduché zadání, že bych třeba chtěla, aby písnička The Bitch Is Back měla velice sexy atmosféru a dupací ráznou energii německou, ale pak tam jsou další jako témata, se kterými jsem se chtěla nějak vyrovnat a začali jsme šourat před sebou ten beat a dostali jsme se do různých poloh. Nevím, plácám nesmysly podle mě.
0: Ne, neplácáš. Neplácáš. Říkáš položit do různých témat. Jaký další témata tam, kromě toho, co jsem zmiňovala v rámci toho úzkostného realismu, jaký další témata tam máš?
1: Totiž Atentát je tedy završení trilogie mých předešlých dvou alb. Furt se tam pohybujeme v tyrkysovo-růžovém světě, který jsem si nějak jako vytvořila s příšerkou Lačíbou. A v tomhle tom albu se teda objevuje antipostava Zláčíba.
0: Aha.
1: Jo, a Lačíba je jako alter ego ke mně a Zláčíba je vyzobrazení nějakých panických atak a těchto jako anxiety, shits. tam právě třeba písnička Uzlíček strachu, jak název napovídá.
0: Krásná věc, mimochodem.
1: Tak ta přesně mapuje, v podstatě je to od podzima minulého roku, když mi začaly ty panické ataky a když jsem se pak začala medikovat, tak ten...
0: Ty ataky, promiň, přišly proč? Byla jsi zahlcená, přehlcená?
1: Jo, asi jo, málo jsem spala.
0: Papiňáček, jo, teda byl.
1: Jo, jo, už to všechno chtělo ven a asi třeba dlouhodobě mi tělo dávalo nějaký signály, nebo možná hlava mi dávala nějaký signály a já jsem je totálně ignorovala a beru to jako facana za ten můj ignor, že se to jako by tělo neumělo už říct jinak, než že si řeklo, tak já tě prostě tady vypnu teďka a teď už s tím něco budeš muset dělat. Takže mi to došlo jako, aha, no tak s tím teda něco budu muset dělat. A jsem vlastně za to ráda, ačkoliv od té doby mám pocit, že jsem trochu jiný člověk. Mrzí mě to, že jsem se nějak ztratila v sobě počas těchto těch věcí, ale skrze to, že existuje ta medikace, tak jsem opravdu za to moc ráda, protože mi to dovolilo být dál funkční ve škole, dál funkční na jevišti a tak dále a tak dále.
0: Ty panické ataky se úplně ztratily?
1: Ne, takhle jako jednoduše se to říct super dá. A oni přicházejí jako na koncertě a já jim neodevřu dveře a nepustím je prostě na to pódium. Naučilo mě to právě skoro nepít, nebo jako hodně omezit pití, s tím jsem asi straglila a pak jsem jako přesně začala brát prášky, takže jsem hodně zodpovědně nepila. No, takže to beru jako jednu velkou životní lekci, která musela nastat, abych se posunula zase někam dál.
0: No tak si to pustíme. Uzlíček strachu.
2: Host Express FM. Express

0: Na Expressu vám hezký večer přejí Athena Chlebová, taky Veronika Kloušková. Athena dnes vydala svoji už pátou desku Atentát, ze který si hodně hrajeme, o který si povídáme. Už jsme tu zmínili jednoho hosta, Miss Patty, ale to není jediná návštěva na té desce, těch hostů je tam víc, můžeš vyjmenovat, kdo tam je?
1: Matyášovi kamarádi, Petr Marek, a.k.a. Králíček muzikant.
0: Muzikant Králíček.
1: Muzikant Králíček.
0: Muzikant Králíček. To je Petr Marek z Midi Ligy.
1: Uh-huh.
0: Kdo tam ještě je?
1: Bariel.
0: Bariel.
1: A Miss Patty.
0: Promítli se do téhle desky taky nějaký environmentální témata?
1: Asi tam vkládám do právě té písně Atentát nějakou politickou tíseň a v klipu tam vlastně hoří globus a já ho hasím, jo, čili což je taková metafora. No, jako snažím se to dělat furt tak nějak decentně, potom co mi vyšla jako písnička CO2 nebo Opada velesmírného pásu, jo, a takhle všichni vědí, že se zajímám o holuby, tak asi to nechci úplně, aby se tím nepřekrmilo.
0: Já bych jenom k těm holubům chtěla říct, že často spojíš koncerty taky třeba s nějakou beneficí pro ty záchranné stanice holubí, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Sama je zachraňuješ. Vlastně ty záchranné stanice fungují jenom z daru, protože oni nejsou podporovaný vůbec státem.
1: Jo, ty jsi teda edukovaná, nice.
0: Jsem docela edukovaná, jsem edukovaná taky v tom, že mě strašně štve, že měly být nějaký velký holubníky někde na Vítkově, já tuším, že tam ještě pořád nejsou.
1: Jo, jo, jo, všechno se táhne, ale...
0: Holubníky mají pomoc v regulaci, protože se můžou pak ty vajíčka buď teda vybírat, anebo se vyměňovat za takový repliky, ono jim to nevadí, vy.
1: Ano, ano, říkáme tomu podkladky a...
0: Podkladky, to jsou sádrový vajíčka.
1: Jo, jo, jo.
0: Falešný.
1: I na tom stojí téma mé magisterské práce. Uh-huh. Výměna vajíček za podkladky je taková etická verze potratu, jo, nebo prostě dejme tomu snižování těch počtů nebo minimálně kontrolování těch počtů. Dokážeme se tak vyhnout té drastičtější verzi a to je chytání do klesí a plynování, jo, člověk o tom nerad slyší, ale je to tak. Neměli bychom před tím zavírat oči a když už nás to třeba tíží, tak bychom se měli o tom tématu něco víc dozvědět a třeba přispět k něčemu jinému. Když napíšete na profil Holuby v nouzi, to největší asi organizace v Praze, která takhle pomáhá holubům, tak ty vás navedou. Teďka akorát zrovna v neděli 20. je větší náplavka, tak tam si můžete vyzvednout podkladky. Pokud vás teda ten holub tam tak strašně netrigruje, že ho tam necháte odsedět tu snužku, tak právě vezmete ty jeho vajíčka, vyměníte je za ty umělá. No ta reálná vajíčka hodíme ke stromu, normálně straky si vypijou žloudek nebo prostě krkavcovití a zase jsme navrátili ty živiny do ekosystému.
0: Mě strašně vadí a to mi vadí třeba i u labutí, když vidím třeba nějaký malý děti, který házejí po těch labutích nějaký kamení nebo je honěj, prostě utíkají za nima. To samé se děje s holubama. Často, když tohle vidím, tak mám tendenci okřiknout toho rodiče, který dělá jako, že mě vůbec neslyší.
1: S těma rodičema už se moc nehne, že? Já bych možná spíš se rovnou bavila s tím dítětem, že to není hezký. Že ten holubek se bojí, i když se v člověku vaří asi emoce, říct jako, nech ho být, ne, pro boha. Tak to nějak v sobě ukonejšit. Chceme se někam posunout nějakým dialogem, dělat o světu a ten dialog musí být veden mile.
0: Když se podíváme na východ, tak současná rapová scéna na Slovensku je taková hodně naštvaná. Hodně se tam politizuje. Zdá se mi, ještě úplně nedošlo. Ani vlastně nevím, od koho bych mohla čekat nějaký jako extrémně jako politický texty, který píchají do té situace, kterou tady máme a která se jako zhoršuje, co se týká nějakých podmínek v kultuře a tak dále. Kromě třeba Pasky a Hihi, haha, holek, nevím kdo. Vlastně od koho bych to mohla čekat. Já ale nejsem uvnitř té české rapové scény alternativní úplně. Ty jsi uvnitř. Cítíš, že se tam jako rodí nějaký podhoubí, že se tam jako začíná vytvářet nějaká platforma pro to, že by mohly začít vznikat nějaký protest songy a byla bys ty vlastně silná v kramflecích, aby si začala dělat trošku politické věci?
1: Asi si hodně lidí bojí, že to bude cringe, jo. Když se prostě pustíte do přetváření nějakého politického názoru do hudby, tak by to mohlo mít tendenci, aby z toho vzešlo něco, nějaká patlanina a lidi by se třeba báli, že ztratí fanoušky, protože spousta českých i alternativních umělců to má postavený prostě na tom, že dělají líbivou hudbu, která se neopírá o nic moc politicky palčivýho, aby se to nerozhádalo, nedej bože, pravičáky, levičáky a já nevím co. Takže v tom vlastně hodně sympatizuju s tou pražskou hereckou scénou hudební, když jí handlivě jako nazvem Damu Rap, ve kterém jsem zjistila, že já i vlastně tak jednou nohou třeba jsem, nebo byla, tak tam mi vlastně přijde, že ty hudebníci s tím hereckým zázemím mají tu kuráž na to. Fakt jako...
2: Takže jako je Past, jako je třeba Adam Ernest.
1: Přesně tak, hyja holky, že nějak fakt oplývají tou kuráží, že o tom dokáží mluvit odevřenějc a neberou servítky.
2: Komu tanky hledají východisko, taky do toho spadají. Damu Rap, to slyším poprvé, tenhle
1: termín, a vlastně to mi to přijde, že my nepotřebujeme ten východňářský slovenský temný rap, který mluví takhle jako o té politické úzkosti, protože to je prostě jejich téma slovenská a my máme tu politickou úzkost zase jinak absurdní a jinak barevnou a tady mi to právě přijde, že se rodí ten, dejme tomu, handlivě Damu Rap a že to je nějaký ekvivalent tady z toho třeba slovenského temného rapu.
2: Úplně jinak pojatý. Nechci říkat, že jsme švejkovský v tomhletom, ale je to tenhle ten přístup.
1: Jo, a je tam prostě hodně té ironie, protože prostě smích léčí na jednu stranu a tak.
2: Tak si pustíme song, který se udělala s muzikantem Králíčkem, s Králíčkem muzikantem, Petrem Markem a jmenuje se Koníci.
1: Ano, Koníci.
3: Express FM. Express FM.

Tady teď budu říkat nějaký duchaplný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měněj, to tak bejvá. Cítím to jí.

0: Hezký večer ze studia Rádia Express FM. Naším dnešním hostem je Athena Chlebová, kterou hned zítra můžete vidět naživo v klubu Rock Café jako support Gambers Rappers a brzy si ty role vymění Sixtu a Teniny desky. Jak říkají Gambers Rappers, ty máš na ně crush. Taky jsi jim hostovala v jednom songu teď. Jak vzniknul ten crush a proč je to crush?
1: Hello, hello, všechny zdravím a crush je to jako hlavně hudební, jo. Teď jako je to třeba, dejme tomu, těch 10 let, co je znám a poslouchám, takže když jsem na ní tak vyrůstala, tak není to prostě nějak sexualizovaný crush myšlený, je to něco prostě niterního, s čím jsem takhle šla tou pubertou a hudebně mám teda na to velký crush. No a co byla otázka?
0: No tohleto, dostáváme se ke Kstu, že? Takže zítra ty děláš support jim v Rock Café, můžete zajít, zazní tam asi nový tracky, už vík.
1: Něco málo možná.
0: Něco málo, ale to hlavní si necháváš na křest, kde oni naopak podpoří tebe a ten křest proběhne v Bike Jesus?
1: Ano, ano, 18.11. Budu tam Gambers Rappers jako můj předskokaní a Ventolin s DJ setem jako afterparty a všechno ostatní, prostě musíte přijít, of course.
0: Pak ještě si to zopakujete 2. prosince v Brně a tam je to Art Bar a tam budeme s Pety a Matyášovi kamarádi, ano. Takže zase trošku jiná skladba.
1: Jo.
0: Ty jsi ale i svatební kapela, jednočlená, teďka jsem viděla tvoje storičko, že jsi hrála na svatbě.
1: Dvojčlená,
0: ano. Dobře. Můžou ti lidi zavolat, kdyby tě chtěli mít na svatbě?
1: Já budu jedině ráda, když moji fanoušci dospějou do bodu, kdy budou chtít jako se zasnoubit a vzít, tak že já budu moct být u toho s nima, to je zní úplně parádně.
0: Prosím tě, co máš tak ještě před sebou do konce roku, kromě přípravy těch křtů? Čeká tě něco zásadního, nějaký třeba featuringy?
1: No, čeká mě 21. a 22. hrajeme na Vltavské divadelní inscenaci o holubech, na které spolupracuju s divadelním spolkem Setkání. Tam, co jezdí tramvaj, když se řekne výlez z metra na Vltavské, jak bydlej ty holuby v tom mostě, jak je takový polorozpadlej divný most, pod kterým jezdí tramvaje směr Štros.
0: Ano.
1: Jo, a tam je taková holubí kolonie a i ti budou součástí naší divadelní inscenace, která bude jako se sluchátkama pro 50 lidí. 2 dny to hrajeme a je to taková audiovizuální procházka, ve které já budu mít jeden vstup hudební a i nějaký jako liricko-epický, ano. A možná ty holuby tam budou hrát taky, jo, když si přidají. Takže na tom teďka pracujeme a jsi zvaná určitě, kdyby si měla čas.
0: Určitě přijdu, to víš, že jo. Na všechno přijdu.
1: Ano, takže čeká mě toto a pak ještě teda diplomka, no.
0: A diplomka má tajema holuby opět, stejně jako tvoje bakalářka, ale jaký je to znění té diplomky? Jaký je ten titul?
1: No to ještě ani nevím.
0: Nemáš titul. A čím se teda zabývá? Ty jsi říkala, že bude tam ta podkládka?
1: Ano, podkládky, je to analýza sezónní snůšky, takže já ji mapuju už od dubna, od začátku dubna, teďka jako do konce září a snažím se obsáhnout všechny ty jako vajíčka v tom jednom holubníku a ty si všechny jako vybírám, různými měním a manipuluju s tím experimentem jako právě takhle, že třeba vyměním 2 vajíčka za 1 podkladek a uvidíme nějakou behaviorální reakci, jestli si ten holub bude myslet, aha, to je hnízdní parazitismus a vykopne to vajíčko, anebo aha, je mi to jedno a nakladu další snůšku hnedka přesto. Jo, a pak si jako přeměřuju ty vajíčka, dělám s nimi různý pokusy, dáme do vody, pak je rozklepnu, vidíme, jestli tam jsou vlásečnice, už máme pokročilé stádium vývoje, blablabla. Tak.
0: Prosím vás, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, co se týká holubu, takový teka máte psa.
1: Já to miluju.
0: My jsme prosím mě vůbec neřekli, jestli bude vinyl.
1: To je teda dost častá otázka na to, že ty lidi podle mě musí všichni vědět, kolik stojí udělá vinyl. No vypadá, že mám na vinyl.
0: No my to víme, no, tak ale...
1: Tak nebude.
0: Mohl bych je tvůj skvělý label nějak zadotovat, ne?
1: A to on dotuje, ale jako zase nechci, aby kvůli mě přišel na buben.
0: No a čím tě teda mám podpořit, když přijdu na koncert a chci, ještě třeba nějaký merch budeš mít, nebo... Nějaký...
1: Ano, ano, já budu úplně nejšťastnější, když si koupíš můj merch, ten, kde se bude ta taky. Nevím, jestli se to prozrazuje, nebo zase se dělají kolem toho nějaký ofuky, ale bude CDčko, jo? Toto prostě na křtu budou CDčka a bude to dvoj CDčko, čili tam budou všechny ty tři alba.
0: Tak jo, moc krátký děkuju za návštěvu. Přeju ti, ať máš na tu desku samý krásný ohlasy. Přeju ti krásný podzim. Přeju ti, ať tu práci hezky dotáhneš do svého konce. Ať se Hloubkou v Praze daří krásně. Tobě, jak se daří krásně. Díky moc.
1: Děkuji moc, Veru, moc mě těšilo. Užívej života a vy všichni taky. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Host Express FM. Express FM.

0: oknem fouká střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Chardonnay and Martin.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbu. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.
0: Express FM.
3: She may contain me, I just run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Je tu Fresh, jsou tu dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dneska uslyšíte novinky od Hercules and Love FR, Johnnyho Mara a The War on Drugs. Tohle bylo britské duo New Arcades, které pokračuje ve svém nostalgickém synthwave a synthpopu. To byla skladba You Were My Ghost z alba A Night to Reflect, která staví na výrazných syntezátorech a atmosféře 80. let, jak je u nich zvykem. No a tohle je britská kapela Block Party, která přináší další kapitolu svého kytarového indie roku s typicky nervní rytmikou. Z desky Anatomy of a Brief Romance tady je skladba Lagoon Blue. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh, Express Fresh, na Express FM. Blue.

Americký producent Gigi z Texasu na albu In Lieu propojuje dub, samplovou elektroniku a taneční hudbu. Tohle byla skladba Harmless právě z této desky. No a tohle je můj oblíbený projekt Hercules and Love Affair, vedený Andy Butlerem, který se pohybuje mezi discohousem a alternativní elektronikou. Teď vydal tento projekt nové album Dancer a v téhle skladbě hostuje můj další oblíbenec Ferris Bedouin ze skupiny The Horrors, jmenuje se Heaven.

Americká kapela Son Lux pokračuje v experimentálním popu, elektronice a neobvyklých aranžích. A tohle byla skladba Apparition z desky Out Into. No a americké duo Sylvan Esso kombinuje elektronický pop Amelie Mead produkci Nicka Sanborna. No a z jejich nové desky O a zatím je ležatá osmička, tady je skladba Right to Left. Yes.

0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.
6: Posloucháte hudební speciál.
7: Speciál na Express FM.

Americká skupina Transviolet nabízí moderní alternativní pop s výraznou elektronickou produkcí z desky Big Mad. Toto byla skladba Cherry, taková přímočará a chytlavá věc. No a tohle je australské sourozenecké duo Angus and Julia Stone, které pokračuje v jemném indie folku a dream popu. Z desky Karaoke Bar tady je komorní a melodická skladba s názvem Brightest Place.

To bylo francouzsko-americké duo Foreal, nebo Foreal, které spojuje art, pop, elektroniku a hravou performativní energii. Sesky Poison Time, tohle byla skladba Seesaw. No a Britové Fat Again a Brian Eno se potkávají s mexickým triem Latin Mafia a tohle je skladba Come On z desky 5 Months and 50 Hours od Fat Again.

Americký producent Leo na albu Cicada Burnt pracuje s abstraktní elektronikou a detailně vrstveným zvukovými strukturami. Tohle byla skladba Descent právě z této desky. No a tohle je rakousko-íránská hudebnice Sophie Royer, která propojuje art pop, elektroniku a sofistikovaný písničkářský přístup. Z desky Before, After tady je skladba C'est la deux.

Argentinská kapela Tremor dlouhodobě propojuje elektroniku s jeho americkým folklorem. Tohle byla skladba El Camino z desky Takuj. No a novozélandská kapela Yumizuma pokračuje v jemném dream popu a synth popu a z desky No Love Lost to Kindness tady je skladba Every False Embrace. Vzdušná, melodická a melancholická věc.

Americká kapela Big Nothing přináší melodický indie rock a power pop s výraznými kytarami z disku Big Nothing. Tohle byla skladba Cruisin'. No a tohle jsou staří známí australské trio Crooked Colors, které kombinuje elektroniku s indie popem a psychedelickou atmosférou z disku Dirt Road Gold. Tady je skladba Pink Limo.

Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle je americký producent, zpěvák a rapper Shano Tress, který dál úspěšně propojuje house, funk, hip-hop a minimalistický klubový groove z jeho nové desky Enigma POV. Tohle byla skladba Give You Some. No a tohle je americká hudebnice Chelsea Wolf, která znovu propojuje temný alternativní folk, rock a experimentální elektroniku. Z její nové desky The Dark tady je skladba Seeth.

Na scénu se vrací americká kapela The War on Drugs, která pokračuje v rozmáchlém indie roku spojujícím kytary, syntezátory a americkou písničkářskou tradici sahající až někam k Neilu Youngovi. Tohle byla skladba Who's That, která představává novou desku The War on Drugs, a ta by měla být ještě letos. No a tohle je americký rapper Mike D, známý především jako jedna třetina Beastie Boys, který se na svém solovém albu vydává i mimo klasický hip-hop. Z desky Thank You tady je skladba Back to Start.

Americká zpěvačka Phoebe Ryan nabízí melodický elektropop s lehkou vzdušnou produkcí z desky Yours. Tohle byla skladba The Hit Song. No a tohle je americký pianista a producent Kiefer, který spojil síly s montrealským triem Planet Giza a producentem Shibo. Výsledná skladba se jmenuje Buzzyphoria a propojuje jazzové klávesy s hip-hopem a uvolněným beatem.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.

Britský kytarový mák Johnny Marr, někdejší člen The Smiths, pokračuje v melodickém alternativním roku s nezaměnitelnou kytarovou prací. Tohle byla jeho nová skladba It's Time. No a tohle je belgický hudebník Jay Bernard, známý taky jako líder skupiny Baltazar, který propojuje alternativní pop, soul a elektroniku. Tady je jeho nová skladba Love is on my mind.

Projekt Jamie She přináší melancholický alternativní pop s intimní atmosférou. Tohle byla skladba One Last Time z alba Funeral Songs. No a tohle je australská hudebnice a producentka Simon Castricum, která kombinuje synth pop, techno a alternativní elektroniku. Z desky Villain je tohle pulzující skladba s výrazným klubovým základem, jmenuje se Reset.

Britské duo Jungle dále rozvíjí svou směs moderního soulu, funku, diska, tanečnějšího popu. Musím říct, že to dělají úspěšně, ale pořád stejně dle mého názoru. Čekal bych tam už, nebo přál bych se tam už nějakou trošku změnu. Tohle byla nicméně skladba The Wave z desky Sunshine, která je lehce odlišná od toho zbytku alba. To je dobře. No a tohle je španělské bratrské duo The Last Concord z oblasti Barcelony, které se hlásí k Synthwave a Dreamwave, inspirovanému 80. léty. Tohle je instrumentální skladba Wall Street.

Britský producent Bonobo se spojuje s londýnskou zpěvačkou Joy Crooks. Tohle i byla skladba Always on Your Side, která propojuje jeho detailní elektronickou produkci s výrazným soulovým vokálem. No a tohle je britská kapela Westside Cowboy, která přináší syrový kytarový indie rock s punkovou energií a tahle skladba se jmenuje Kickstones The Boys.

To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku a taky na Spotify. Na závěr tohle je britský hudebník Sam Dust alias LA Priest, který dál míchá psychedelický pop, elektroniku a funk. Z jeho desky Into the Sky tady je hravá a zvukově pestrá skladba s názvem Sailor. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Noel Gallagher zvažuje, že se během turné Oasis v roce 2023 zřekne alkoholu, stejně jako to udělal jeho bratr Liam v roce 2025. Přiznal, že si s Liamem musí v dnešní době vybírat své bitvy, protože už nemohou jezdit na turné, tak jak tomu bylo v 90. letech. Společnost Lost Surfboards loni zažalovala Lady Gaga s tvrzením, že lidé, kteří uvidí název jejího alba Mayhem, si budou myslet, že je nějakým způsobem propagováno touto firmou. Federální soudce minulý měsíc případ zamítl a uvedl, že taková záměna pravděpodobná není. Lady Gaga požaduje proplacení soudních výloh ve výši $232,484, s tím, že to byl jen takový propagační tah. Společnost Suno kápla božskou s tím, že scrappingem získávala zvuková data z YouTube pro trénování hudebních modelů umělé inteligence. Soudní spor sahá do roku 2024, kdy společnosti Suno a Udio byly zažalovány společnostmi Sony Music, Universal Music a Warner Music, všechno Group, za to, že bez povolení trénovali své modely umělé inteligence licencovanou hudbou. Warner se později se společnosti Suno dohodl. Mezitím už Suno připravuje svůj studiový DAV systém pro širokou veřejnost a vlastní vinylový label pro AI produkty.

brak. Dětky se radši počkám, někam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr.